0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Hello, dobré ráno, 7 hodina tady a schválně, jestli někdo je na druhé straně a může teďka suplovat naší zprávazku, naše zprávaze, protože my vlastně o víkendu nemáme zprávy, krom počasí. Takže byste se o to teďka chopili vy. Halo, krásné ráno, tady Martina Kis.
3: Ahoj, krásné ráno, tady Franta.
2: Františku, co je nového kolem sebe, kolem tebe?
3: Ale o ničem zatím nevím.
2: O ničem
3: nevíš. Akorát jdu do práce a nechce se mi.
2: No to je zásadní zpráva samozřejmě pro nedělní ráno. Ten titulek, jo. Ten titulek musí do práce, ale nechce se mu.
3: Přesně.
2: Odkud voláš mimochodem? Aspoň o kraj?
3: Podbořany.
2: Podbořany. Tak zdravíme do Chmele. Máte tam Chmel, viď?
3: Žadci je chmel.
2: Do Žadce teďka jedu, jmenuje se to Měcholupy u Žadce. Tam jedu dělat nějakou pouť teďka v pátek, příští týden.
3: Já jsem tam chodil na základní školu do Měcholu.
2: A je to tam dobrý?
3: Jo.
2: Fakt, já tam jsem nikdy nebyl, tam se strašně těším právě teďka v pátek 7. srpna.
3: Je to krásný.
2: Tak super, tak jsi mě úplně naladil teďka, tak to děkuju, fanouši.
3: Je to tam krásný a tak, když bude čas, tak se tam ukážu.
2: Tak super, tak se uvidíme, v pátek večer to je, prosím tě.
3: Super,
2: tak jo. Čau, ahoj, mě se hezky. Kdo pak je s námi dál? Dobré ráno, tady je Martina Kis.
4: Dobré ráno, tady Jirka.
2: Jezíku, taky nám dej nějakou informaci po ránu, pojď.
4: Hele, po ránu, klasika, práci, od rána do večera.
2: Píšu titulek, je v práci od rána do večera. Znamenám si tě. Máš jedno bezvýznamný plus, jo?
4: Já jsem ti to říkal ve stěnici, že tě budu poslouchat i po party.
2: Po party?
4: No.
2: Po jaký party?
4: Když bylo Oldies ve stěnici, tak jsem se tě, Martine, ptal, jestli o víkendu vysíláš. To si, že jo?
2: Jo, to seš ty, vidíš to. Tak už si tě pamatuju. Přesně vím, měl si kravatu a taky jsi měl trošku odhorstice na tričku. Já si pamatuju všechno.
4: Je to možný.
2: Tak jo, měj se krásně, ahoj. Ahoj.
4: Měj se, ahoj.
2: Čiže jako spojit ten v obličeji s tím hlasem, no samozřejmě, že jsem si pána teďka úplně jako nevybavil, že jo, takže určitě neměl od horštice nic takhle na tričku, ale každopádně milej telefonát, děkuju. Třtěnice, tam jsme byli s Veronou a to už je před měsícem. Ty jo, halo, kdo pak je s námi? Krásné dobré ráno. Kdo pak je na druhé straně? Čau.
5: Ahoj, Martine, tady Jana.
2: Janičko, jestli bys mohla taky nějaký takhle titulek. Co je nového?
5: No, včera o 9:30 strašně tady pršelo, bouřka.
2: A kde to bylo?
5: Moravskoslezský kraj.
2: Moravskoslezský kraj.
5: Dolní Benešov, jak na Ostravu jedeš.
2: Nezničilo to nic?
5: Ne, byly blesky, ale žádný vícher nic to neudělalo.
2: Tak to je dobrý.
5: Zaplať
2: pambu, jak se říká. Tak píšu titulek, hodně pršelo, ale nic se nestalo, jo?
5: Jo.
2: Takhle dobře, mám to všechno zaznamenaný. Měj se krásně, ahoj, čau.
5: Taky, ahoj.
2: Jež samý novinky, tyjo, někdo pracuje, baví ho to, někdo nepracuje a nebaví ho to. A někdo prostě zažil déšť. Tak jsme tady s vámi, 7 hodina, Martin Hovorka, čau.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Je po dešti. Přehnal se dešť. Mě to včera chytlo, když jsem venčil pejska. Tak jsme vyrazili v tom okamžiku, kdy zrovna se spustil dešť, ale mně se to strašně líbilo. Vrátil jsem se domů durch, byla to pecka. Tak ozývají se i naši posluchači, že mají po dešti. Třeba Otmar hlásí z Kopřivnice aktuálně 20 stupňů. Je po dešti, je chládek. To se to spinkalo. Podle mě i teď možná je za okny ptačí koncert. Ptáčci podle mě pěkně zpívají. Takhle říkali jste si někdy, položili jste si někdy otázku, proč ti ptáčci nemůžou ještě chvilku spát, proč ten ptačí koncert pořádají už třeba v 5 ráno o víkendu. Tak vědci proto mají fascinující vysvětlení. Ptáci totiž ráno nespívají z čisté radosti, ale z čisté logiky. Ranní vzduch je chladnější a suší, díky čemuž se zvuk šíří až 20krát lépe než třeba v poledne. Navíc ráno ještě šero a špatně se ptáčku mluví hmyz. A tak oni efektivně využívají čas, kdy nemají nic lepšího na práci, a tak zpívají a oznamují sousedům: přežil jsem tuhle noc, tohle území je stále moje. Tak proto cvrdlikají ptáci po ránu. Tak na to jsme kápli, tyjo. Co vy se nedozvíte? Vidíte, vyplatí se naladit Radio Kiss i v neděli v 7 hodin ráno. Martin Hovorka s vámi na Kissu. Jsem tady rád, jsem tady šťastný. A já vám teďka zaspívám jednu se Cyrilem.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké nedělní ráno s datem 2. srpna, ladíte Radio Kiss a pojďte se zapojit do toho kysáckého aktivního víkendu. Pojďme dnes nesedět doma v těch gaučích a pojďme trošku vystřelit z domova a třeba si udělat nějaký hezký, krásný výlet. A my vám budeme sypat od rána až do odpoledne spoustu tipů a nápadů, kam vyrazit. Navíc dneska má být příjemný počasí, žádný hic, jakože zatažená trošku obloha, takže příjemně, pršet by snad jako nemělo, ještě zkontrolujeme všechno v průběhu dnešního dopoledne, ale mělo by být takovýto výletový počasí. Zítra se opět oteplí, tam to skočí na 30, ale dneska příjemný letní den, takže na výlet jako dělaný. No, už se nám ozývají i naši první posluchači dnešního dne a mají spoustu tipů, kam se podívat, tak pojďme to všechno postupně do vás nahrnout. Ústecký kraj, mají tam rozhlednu, kde?
2: Ahoj kysáci, tady Franta, hele, tak za mě se pojďte podívat v Ústeckém kraji do obce Kryry na Švarovu rozhlednu. Je tady krásně, dá se tam fakt jak krásně podívat, vylíst nahoru, je to fakt topovka. Za mě nejlepší. Ahoj.
1: Píšeme si Schillerova rozhledna, Ústecký kraj, to je jedno místo, kam se můžeme podívat. A pak ještě pojďme do středních Čech, protože i Terka přichází s nápadem na nedělní výlet.
3: Zveme vás na zámek Dětenice na nedělní prohlídky s programem, které probíhají až do 17 hodin. Čeká vás další netradiční prohlídka zámku s pohádkovým příběhem pro celou rodinu. Chcete vědět, kdo napraví nezbednou princeznu? Staňte se součástí pohádky a prohlédněte si zámek.
1: Pokud máte i vy nápad, jak trávit víkend, apka Kissu, nechte nám vzkaz, těším se na vás v éteru a teď už vám posílám další muziku. Jack and Jones a za malý moment i David Guetta.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

Ladíte Radio Kiss, přeju vám hezkou neděli, je 7.35, doufám, že se vám dneska z postele vstávalo o něco lépe, než třeba mě. Mně to vůbec nešlo, mně to vůbec dneska nešlo, ale vyskočil jsem a teď jsem fakt rád, že už jsem tady s vámi. Každopádně schválně, kysáci, co byla první věc, kterou jste dneska ráno vzali do ruky? Telefon, hrnek s kávou nebo dálkový ovladač od televize, abyste dětem pustili pohádky a získali tak 20 minut ticha navíc, tak právě kolem dálkových ovladačů se točí jedna skvělá záhada. Možná jste si všimli, že z nich v posledních letech mizí tlačítka. Už to nejsou ty obří plastové cihly z 50 čudliky, ale takové elegantní štíhlé tyčinky. Možná bychom mohli říct až skoro jako pokrok nebo moderní design, jenomže pravda je mnohem drsnější, protože výrobci elektroniky zjistili, že tlačítka z ovladačů by měly zmizet ne kvůli designu, ale kvůli našim domácím mazlíčkům a dětem. Protože podle servisních statistik jsou gumičky pod tlačítky tou absolutně nejčastější věcí, kterou psi rozkoušou a malé děti nastrkají do pusy nebo do nosu. Výrobci tak ovladače na televizi neořezali kvůli kráse, ale čistě proto, aby zachránili životy našich zvědavých mazlíčků a ušetřili nám ty ranní výlety na pohotovost s dětmi. Takže pokud zrovna teď nemůžete najít ten váš ovladač, tak vězte, že možná právě prochází těžkým zátěžovým testem v psím pelíšku. Hezké ráno, tady už je David Guetta a Andrea Bocelli. Nádherná věc DNA, pojďme si ji vychutnat.

Pěkné ráno, 7:45, tady je Radio Kiss. Máte rádi Vánoce? A co takhle pizzu a třeba i tarantuly na obličeji? Dámy a pánové, milí posluchači, držte si klobouky, protože Kevin McAllister se vrací. Slyšíte správně, Macaulay Culkin osobně vyrazil do studia Disney a přinesl jim nápad na zbrusunové pokračování filmu Sám doma. A teď pozor, nebude se jednat o žádný laciný remake. Kevin už bude samozřejmě dospělým tátou, který bude mít v tom filmu syna. Alespoň tak se to píše v tom scénáři. No a protože na něj nemá čas, tak se syn naštve a zamkne tátu venku. Takže zapomeňte na staré zloděje, protože v tomhle filmu bude pasti schytávat sám dospělý Kevin, který se snaží dostat zpátky domů ke svému dítěti. Disney je prý z tohoto nápadu úplně nadšené, skáčou nadšením a radostí, takže natáčení visí ve vzduchu. A ty, co na to říkáte, vidět Macaulaye Culkina po víc než 30 letech opět v akci. Úplně se na to těším a doufám, že to klapne. Takhle, to, že to bude pitomost, tak nějak jako asi se jako, tak nějak dá očekávat, ale i tak prostě ten návrat do té historie tam bude, do té minulosti, do přelomu 80. a 90. a tohle bych chtěl vidět v kině a zažít ještě jednou ten pocit, jít na premiéru Sám doma do kina. Já jsem byl tenkrát, když byla jednička, jako malej kluk, tak teď bych chtěl vyrazit krásně pěkně na to pokračování. Tak snad třeba za rok, za dva, za tři se to podaří dotlačit a protlačit do úplného finále. Rád.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kiss, pokud právě teď jdete z Rozhadova na Plzeň po dálnici D5, tak za odbočkou na Stříbro srazil osobák zvěř. Pozor dávejte také aktuálně na dálnici z Chomutova, a to na dálnici D7. Hnedka za odbočkou na Kladno už pracují silničáři a stahují dopravu do jednoho jízdního pruhu. A pozor také na severu Čech. Jedete-li z Liberce směr Vratislavice, tak u železniční zastávky v Rochlici máme právě teď havárku osobního vozu. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhlu takhle po ránu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Rádi vás zapojíme do vysílání. Bude 8.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Na koupáku plno? Běžte se schladit do kina. Od 6. srpna tam běží očekávaná tlapková patrola Dinosauří film. V novince, kterou nabízejí některý kina i v předpremiéře 1. a 2. srpna, štěňata ztroskotají na ostrově s dinosaury. A na tamhle odlehlém místě potkají pejska Rexe, který tam vyrostl, a musí společně zastavit výbuch sopky. Napětí pro malý i velký v klimatizovaném sále. No neber to. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Posloucháš Kiss?
6: Radio Kiss.
0: Tak ho i sleduj
6: na Instagramu,
0: YouTube
6: a Facebooku.
0: Radio Kiss počasí.
7: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
1: Martin Hovorka s vámi na Kissu, přeju dobré ráno a posílám vám do uší korunu a taky písničku Žijem pre ten moment, tak si užijte.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Máme lehce po 8 hodině, vyladíte Radio Kiss a možná máte takovýto cukání v ruce podívat se teďka na kiss.cz, najít tam tou myší na ty stránky a proklikat se na náš Kiss Shop.
1: Kiss Shop Radio Kiss.
0: Jedna věc je to cukání v ruce a taková ta myšlenka něco si koupit po ránu, ale já třeba chápu, že si někdo z vás řekne, no ale já bych ty věci chtěl nejdřív jako v reálu vidět, než to objednám. Jakože fotka dobrý, mluví o tom v rádiu dobrý, ale já bych to chtěl fakt jako fyzicky vidět ty věci. I takový posluchače máme a já jsem taky takovej. Já taky radši se na to podívám v té fyzické prodejně a kamenné prodejně a pak na základě toho, že tu věc držím v ruce, tak se mi to jako líp nakupuje. Ne vždy to jde. Tak mě napadla taková varianta, přátelé, jak to skloubit, tuto myšlenku. Vyražte na Maiden Radio Kiss do Písku, který proběhne teďka v sobotu 8. srpna. Jedeme do Písku do letního kina dělat diskotéku Kisácký Maiden a my tam budeme mít i náš Kiss Shop na kolečkách. Takže věci z Kiss Shopu budeme mít reálně sebou na Maidenu a budeme to tam prodávat vám, kdo si vystojíte frontu, tak si budete moct prohlídnout třeba ty plastové skleničky na Prosecco, nebo ty trička, ty crop topy dámský, sluneční brýle v barvách Kissu i s hadříkem, to všechno, přátelé, máme. Ježišmarja, to je novinka, úplná novinka, kysácké sluneční brýle i s hadříkem, aby se si mohli krásně otřít. Ježiši Maria, my máme už i sluneční brýle. Přátelé, tak to nečekejte do příští soboty na Kiss Shop na kolečkách na Maidenu, ale už teďka na kiss.cz do Kiss Shopu a objednávat kysácké sluneční brýle. Wow, my máme brýle, tak to je něco, přátelé, to je něco, to jsou mi noviny, tak rychle kiss.cz, jedem.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Máme 8:45, krásné dobré ráno, možná se právě teďka se napucli snídaní, ale už přemýšlíte, jak to bude dneska s obědem a teď si říkáte, mně se nechce nic vařit a už je neděle prostě a já chci mít pohodinu doma, to si říkají třeba ženy teďka od rodin, tak já bych měl pro vás tip, jak to vyřešit, hezky se usmějte na toho svého manžela, partnera a tak nějak mu jako šikovně naznačte, že by bylo hezké, kdyby vás třeba dnes pozval na oběd. Konkrétně třeba v Trutnově dneska probíhá street food picnic a to přímo v městském parku Trutnov. Tady budete moc ochutnávat během poledne a i odpoledních hodin chutě všech koutů světa, protože na místě bude až 40 stánkařů, 40 street food prodejců a v nabídce budou burgery, americké hot dogy, vietnamské speciality, mexické či thajské pokrmy, něco ze středozemí a dalších světových kuchyní. To všechno v prostředí městského parku v Trutnově. Já si myslím, že tady každé bříško si najde tu svoji chuť. Tak můžete vyrazit směr Trutnov a pak třeba zajet rovnou to vyběhat na Sněžku. Podvečerních hodinách. I to je samozřejmě varianta. No a nejenom to je pozvánka, kam bychom vás chtěli pozvat, protože z Trutnova to je sice cesta daleká, ale někteří z vás poslouchají i na Moravě. Tak co si udělat výlet na Valašsko? Proč? Tak to prozradí Terka.
2: V areálu dřevěného městečka probíhají tento víkend ukázky starých řemesel. Zaměstnanci Valašského muzea a další řemeslníci ukazují staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů, jako je výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, dřevěných sudů, oken a dveří. Dále vás čekají práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské nebo ruční výroba cihel.
1: Jaké jsou vaše plány na neděli? Pochlupte se přes apku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a dejte nám vědět, kde se něco zajímavého děje. Rádi tam pozveme naše posluchače. Teďka Meduza a za malý moment také Macarena na Kissu.

přátelé, já jsem včera odpoledne objevil Ameriku. Věc, kterou jsem 42 let nevěděl, že existuje. A přitom je to možná úplná banalita. A nebo třeba na tom jste úplně stejně, co já vím. Já jsem včera šoféroval vůz, který běžně nešoféruju. Jo, jel jsem jakoby pro mě cizím autem. A potřebovali jsme natankovat. Tak přijíždíme k té benzínce a já říkám, no jo, ty, já nevím, ale kde je nádrž, jo, na jaký straně, jo. Tak teď jsem chtěl předejít tomu, že bude člověk přeparkovávat nebo tam bude táhnout tu rukojeť s benzínem, že jo, tu hlavici s tím kabelem, že jo, s tou hadicí, jak přes půlku benzínky, tomu jsem chtěl předejít. A kamarád, který seděl vedle mě, říká, si podívej tam jako na ten displej, ne, tam je to máš tak kreslený. A já říkám, počkej, co, jaký displej? A přátelé, odteď už vím, že pokaždé u stojanu zastavím na správné straně. Protože, přátelé, stačí se podívat na displej ve vašem voze, na takzvaný budíky, a je tam taková ta symbol té nádrže. Jo, symbol nádrže. Pak je tam ta ručička, kolik ještě zbývá do dojetí na, jestli svítí hladový oko, je tam ta ručička, kolik ještě zbývá, jestli půl nádrže, celá nádrž, čtvrt nádrž a tak dále. Tak je tam ikonka nádrže a tam je taková šipečka. A ta signalizuje, jestli je nádrž nalevo nebo napravo. Ukazuje ta šipka na to, na jaký straně je to víko od nádrže, přátelé. A to já jsem vůbec nevěděl. Takže teďka, až sednete do auta, až dopijete kávu, nebo možná už sedíte v autě, mrkněte tam na ten symbol toho stojanu na tankování benzínu a je tam taková malinká šipečka a to vám ukáže, kde je víko. Přátelé, odteď už nikdy nebudete za hlupáky, protože vždycky přijedete a natankujete a zastavíte tou správnou stranou. To je co? To je pecka.

Tak to je legendární pecka z milénia. Máme 8:45, ladíte Radio Kiss. A máme tady historický moment pro všechny milovníky elektronické hudby. Král tanečních parketů David Guetta oficiálně míří na hollywoodský chodník slávy. Slyšíte správně, chodník, který doteď patřil hlavně filmovým hercům či popovým zpěvákům, poprvé v moderní historii přivítá jméno čistokrevného DJského matadora. David Guetta byl vybrán do elitní třídy pro rok 2027 a zařadil se tak po bok absolutních legend. Komise, která schvaluje ten hollywoodský chodník slávy, tak oceňuje jeho víc než 25-letou hudební kariéru, během které vytáhl klubovou muziku z undergroundu až na ty největší stadiony světa. Zatímco ikony jako Tiesto, Daft Punk, Skrillex a další na svoji hvězdu stále čekají, tak pařížský rodák to dokázal jako první. A ruku na srdíčko, hity jako Titanium, Without You nebo Sexy Bitch si to prostě zaslouží. Schválně dejte jako vědět, kdo jako další by si zasloužil takovou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Já to tomu Geťákovi fakt přeju, tyjo. Ellie Brooke, Alex Party, další muzika. Dobré ráno.

0: Ladíte Kiss, před okamžikem jsme tady hovořili o tom, že David Guetta bude mít hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tak mě by zajímalo, jakého dalšího interpreta byste rádi na tomto fenomenálním chodníčku viděli vy?
1: Čauky, čau, tady Pětě. Hele, tak já to taky Davidovi přeju, jeho písničky jsou naprosto úžasný. A jak se stal, koho bychom tam ještě rádi viděli, tak já bych tam rád viděl skupinu Imagine Dragons. Jejich písničky jsou úplně luxusní taky.
0: Dobře, ale možná bychom měli zůstat u těch DJů, protože přece jenom to, že se DJ David Guetta objevuje jako první hvězda, nebo první DJ na hollywoodském chodníku slávy, to je něco, co tady dosud nebylo. Tak měli byste v ruce v záloze nějakého dalšího DJ, který by se zasloužil?
2: Ahoj, tady Petr, za mě jednoznačně Armin van Buuren. Za prvé ty jeho hity jsou prostě legendární a za druhý toho týpka jsem potkal osobně na Ibize, je strašně fajn.
0: Vidíš, tak taky bychom mu to měli přát. Třeba někdy v dalších letech se mu to podaří tam se dostat na ten chodníček. Já si myslím, že bychom mohli dělat třeba chodník slávy DJů tady před naším rádiem a tam bychom mohli tesat všechny tyhle ty jména jako David Guetta nebo Armin van Buuren, protože vám je rádi hrajeme v našem vysílání. Tak když už tady byla řeč teďka o Arminovi, že bychom si ho zahráli a dáme si song, který teďka na Tomorrowlandu hodně zněl a hodně se na něj hypovalo. Armin a Saša, Set Me Free.

0: Hlášený.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Máme hlášený nákladňák, co se tu vyboural na 135. kilometru, tak s tím kysáci počítejte. A další problémy hlásí ústecká D8 na 14. kilometru ve směru Praha-Ústí, došlo k dopravní nehodě. A vracíme se ještě jednou do jižních Čech, tentokrát na obchvat Českých Budějovic, kde ve směru na Prahu od Dolního Dvořiště ve směru na Prahu se právě teďka chystá u českobudějovického tunelu omezení. Tak s tím kysáci počítejte, jsou tady silničáři a běhají kolem dálnice. Apka kysu, nechte nám vzkaz, jak se jde vám. Děkujeme.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Krásné dobré ráno, doufám, že máte tak skvělou náladu jako já, a kdyby ne, já ji na vás přehodím. Odbyla 9. hodina, Martin Hovorka s vámi, čau.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Další mejdan Rádia Kiss je na spadnutí a proběhne už příští víkend v Písku.
1: Hard Party, Hard Party v letním kině Písek.
0: Ano, Písek a jeho letní kino zažijí Hard Party s Rádiem Kiss a my pro vás budeme mít vstupenky celý příští týden. Stačí ladit ranní Kiss mezi 6 a 10 a dočkáte se každé ráno dvou vstupenek právě na Mejdan v Písku, kam za vámi dorazí moderátoři a DJové z Kissu. Já už jsem se díval i na počasí, tak pokud by ta předpověď vydržela celý ten týden a nehýbala se, tak máme zaděláno na krásný sobotní večer. Teploty kolem 30 stupňů budou odpoledne, k tomu mraky sluníčka. Mraky, to je opravdu jako takový spojení mraky sluníčka, ne, k tomu bude sluníčko bez mraků a i takový ten pohodovej letní večer, až potom ty teploty začnou padat dolů k té 20 a bude příjemně na tancování a na pití koktejlů. Takže přátelé, Písek, letní kino, příští sobota jsme tam a vstupenky gratis vám budeme rozdávat celý příští týden, stačí ladit raníky z od 6 do 10.
1: Hard Party! Hard Party! V letním kině Písek.

0: A Nobody to Love, ladíte Kiss, je 9 hodin 20 minut, tak kam vyrazíme na výlet?
1: Kiss Active Weekend.
0: Možná do Kutné Hory, odkud se hlásí naše posluchačka. Ahoj.
2: Ahoj Martine, tak jsme v Kutné Hoře a představ si, zaparkovali jsme tady u Bobový dráhy a co neslyším, z rádia jim tady hraje Radio Kiss, takže jak jinak strávit dnešní dopoledne, než s Radiem Kiss. Je to prostě paráda. Krásný den ti přeju.
0: Bobová dráha, Kutná Hora, vidíš to, i to je místo, kam se dá vyrazit dneska během neděle. Ale pozor, přátelé, já jsem se teďka uvědomil, že se dneska otevírá nová bobová dráha v Krkonoších a měla by to být nejdelší bobovka Krkonoš. Tak víte co, poslouchejte dál, určitě se k tomu vrátíme a já vás na to místo pozvu. Zatím jenom klíčový slova, Krkonoše, nejdelší bobová dráha, dneska otevíračka. Tak a pojďme ještě společně s Terkou se podívat na něco hodně pálivého.
3: Chili Farma Vladné u Břeclavy vás zve na letní zastávku plnou chutí a vůní. V průběhu prázdnin se tam můžete občerstvit, ochutnat domácí produkty, nahlédnout do foliovníků s desítkami odrůd chili papriček a užít si pohodovou atmosféru Jižní Moravy.
0: Chili papričky, Chili Farma na Jižní Moravě, teda tam to bude pálit, až si tam u nich něco dobrýho dáte. Já si myslím, že to bude ptát, že to bude pálit rovnou dvakrát. Poprvé v ústech a podruhé, když si zadek bude myslet, že vrací pozdrav do pekla. Dua Lipa a Houdini, hezkou neděli.

0: Za mě jasná letošní letní pecka, to byl Mark Korn a jeho Ragagabam. Máme lehonce po 9:30, s vámi je Radio Kiss. A teď pozor, měl bych tady něco pro klubové pamětníky. Zapomeňte na chvilku na přítomnost a pojďte se strojem hudebního času proletět o, řekněme, necelých 30 let zpátky.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Já jsem tady z našeho archivu teďka vylovil britské duo Binary Finery a tito Britové vydali song v roce 98, který se jmenoval 1998. No a tento track měl tak obří úspěch, že o rok později se přihlásil německý producent Casey a ten nabídl, že by tu píseň zremixoval. Tak ho předělal a zároveň ho i s tím remixem přejmenoval na 1999. Takže z 98 byla zremixovaná 99 a teprve tehdy se spustilo opravdové šílenství kolem tohohle hitu. A já vám tu písničku nabídnu právě teď, abychom se vzpomínali, na co jsme pařili na konci 90. Binary Finery, pozdrav z Velké Británie. A za malý moment Imagine Dragons nebo E17.

Ladíte Radio Kiss a pojďte si se teďka sáhnout do svého svědomí a přiznejte se, jestli jste včera večer u filmu u telky chroupali, křoupali bramburky. Že jo? Že jste si dali pitlíček jeden, sáček nebo dva? No, každopádně za tuto pochoutku paradoxně vděčíme jednomu strašně naštvanému kuchaři. Protože představte si to, už 1853, takhle dávno sahá historie těch chipsů, který si dáváme večer k filmům. Tak přátelé, v roce 1853 si bohatý zákazník v americké restauraci stěžoval, že jsou jeho hranolky moc tlusté a rozmočené. No a kuchaře to tak dopálilo, že brambory nakrájel na průsvitné plátky, usmažili do křupava a schválně je přesolil, aby zákazníka vytrestal. Jenomže on se stal úplný opak, ten host byl nadšený a zrodil se celosvětový hit. Takže přátelé, už v roce 1853 jeden naštvaný bohatý zákazník způsobil, že se začaly vyrábět bramburky a že to lidem po celé zemi začalo tak chutnat. Tak je mi úplně jasný, že pokud jste včera večer neměli, tak teďka se vám začaly zbíhat sliny. Úplně teďka slintáte na tou chutí těch vašich oblíbených chipsů. Tak možná dneska co, až půjdete odpoledne na nákup, tak co, jeden, dva sáčky tam přihodíte do toho košíku, vidíte? Radio Kiss. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Ještě před 10:00 dopolední stihneme pohled na silnice. Pokud vás čeká cesta po dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí, tak hnedka u Kralup nad Vltavou máme hlášenou dopravní nehodu. Ta se stala na 14. kilometru. Další omezení provozu je hlášené na obchvatu Českých Budějovic, to je dálnice D3. Je to obousměrně a pracují tu silničáři. A ještě pohled do západních Čech. Jedete-li právě teď z Karlových Varů na Prahu, tak jakmile minete ty zatáčky nad Karlovými Vary, pak přijíždíte ke golfu, tak právě tady u golfového areálu v Karlových Varech máme na silnici sražené divoké prase. Tak je potřeba tady dávat pozor. Za malý moment Marquez nebo Paul Keane, to je muzika, kterou vám budeme nabízet po 10. hodině v našem vysílání.
0: Chcete vidět naživo Groove Coverage? Hříšné erotik? Nebo DJ Kosmonovu. Tak přijeďte 29. srpna k Hradu Loket. 90s Party. 90s Party. Info o vstupenkách a programu hledejte na Facebooku nebo na webu kiss.cz. Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Nejoblíbenější hity

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: 10 dopoledne, doufám, že se vám Radio Kiss skvěle poslouchá.
3: Musíme vysvětlit, jak mám jako řídit auto, tancovat na takovýhle pecky, hraješ boží bomby, dík.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be
2: happy. Jak říkala naše posluchačka, hrajeme boží bomby. A tady už je Markéz, já jsem Martin Hovorka, krásnou neděli.

tak moc těším, až tady budeme opět společně v příštím týdnu házet kostkou a vy si budete v 7 ráno odnášet peníze od našeho rádia. 7 v 7, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, 7 ráno na KISu.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Hrajeme hru celý rok 2026, kdy v 7 hodin ráno tady házíme kostkou a podle toho, kolik na kostce padne, tak to vynásobíme tisícem, tu cifru, tu částku, a potom samozřejmě odnášíte čisté peníze. Takže když padne dvojka, je to za 2000 korun, když pětka, tak 5000 korun, ale pozor, když padne šestka, tak dáváme rovnou bonus, a to 7000 korun. A Bohunce se povedlo v uplynulém týdnu těch 7000 korun z našeho rádia odnést. Tak jdeme na to.
2: Ano.
1: Bohunko, padla šestka! Doufám, že se budete tak radovat třeba už hned zítra ráno v 7. Stačí se dovolat na 210 320 323 a také v tom příštím týdnu budu v 7 ráno říkat vám, kdo se dovoláte, haló, těším se na vás.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Yes.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss a my zdravíme v tento okamžik Krkonoše. Já už jsem tady nakousnul, že Krkonoše od tohoto víkendu získávají novou bobovou dráhu. Jen tak můžeme namátkou si projít ty bobovky, které jsou aktuálně k mání v Krkonoších. Pec pod Sněžkou, Harachov, pak Špindlerův mlýn, ta už je delší, ta už má 1400 metrů. V Mladých Bukách je také bobovka, 1500 metrů dlouhá, ale pozor, teďka naprostá novinka, nová bobová dráha, Rokytnice nad Jizerou, nejnovější a hlavně nejdelší trať v Krkonoších, co se bobových drah týče, 1675 metrů. Dlouhá trať, klopené zatáčky a hlavně výhledy na horskou krkonošskou krajinu. Tak co samozřejmě, jak to funguje, nahoru se jede lanovkou a dolů potom do údolí, to už se míří na dvoumístných bobech. Tak zdravíme Rokytnice nad Jizerou, protože to je samozřejmě nový tahák tohoto místa. Takže do Rokytnice na bobovku, to je jedna varianta, kam se můžete vydat o tomto víkendu. A pokud máte rádi burgzíky, no tak pozor, je tady Terka a ta ví o jedný velký dobrotě.
2: Zveme vás tento víkend na Burger Street Festival, největší český street food festival v Karlových Varech u spa hotelu Thermal. Užijte si skvělou atmosféru a především ty nejlepší burgery z celého Česka na jednom místě. A pro jedlíky je připravená burgerová bitva.
1: Já vždycky říkám, vemte si raději náhradní oblečení, protože nikdy nevíte, jak to z toho burgeru vystříkne ven ta omáčka, ale taky vždycky říkám, já si burger už objedávat nebudu, člověk pak má celý ty ruce zaprasený od toho. Ale ve finále, když člověk kouká toho jídeláku, tak vždycky burger zvítězí. Tak si nechte chutnat, pokud vyrážíte na burgzík do Karlových Varů. Terko, děkujeme za tip. I takovýhle místo je dost zásadní pro dnešní den. Burgerfest Karlovy Vary a my jdeme na muziku. Na Kissu teď Days.

0: Víkendový jukebox.
1: Nejvyšší čas na rádiu Kiss zahrát písničku podle vás, tak pojďte zavolejte si na 210 320 323. Kdo pak je na lince? Haló?
2: Ahoj Martine!
1: Já tě zdravím, jak víkenduješ?
2: Víkendujem, jedem na dovolenou, na dálnici D1, ty jsme pro Brnem.
1: Tak to je úplně ideální stav, odjezd na dovolenou v týdnu, kdy má být hezký počasí, takže to si moc užijete. Jenom ta D1, viď? Ale to je začátek a potom už bude jenom pohoda.
2: Přesně tak, jak říkáš.
1: Já bych vám rád na cestu zahrál nějakou parádní pecku, tak vyberte.
2: Ale nějaký skutry, nějakou pecku.
1: Nachystám nějaký jako fakt, ale jako legendární z 90. Co bys tomu řekl?
2: Určitě.
1: Dobře.
2: Přesně tak, jak říkáš.
1: A jedna věc, na kterou se těšíš úplně nejvíc na dovolený.
2: Na dovolený, já si myslím, že na výš do hor.
1: Hory budou, takže žádný moře, žádný
2: ano.
1: Jezera, ale hory.
2: Ne, ne.
1: Jakou horu budete zdolávat?
2: Lomnický štít.
1: Tyjo, Tatry, dobře vy. Tak na až budete na Lomničáku, myslí na mě, protože to je místo, který já mám fakt rád.
2: Určitě. Tak budem na tebe myslet.
1: Hezký den a zdravíme na cestu do Tater.
2: Děkuji. Tobě taky hezký den.
1: Mějte
2: hezky a děkujem. Ahoj.
1: Dáme si písničku, která je o vás, o všech. Vy jste naši friends, vy jste naši kamarádi. Skútr na Kisu.

0: letošní léto novinku, jmenuje se Wiz Away. Bezmála 3:45, s vámi je Radio Kiss. Měl jsem tady hodně hezký telefonátečka s posluchačem Pepíkem, tak jsme si povídali o nějakých typech na výlet, abych vám ještě mohl něco povídat po 11. hodině a zvát vás. Každopádně Pepíka jsem se ptal, jak tráví to dnešní nedělní dopoledne, pozdní ráno. Víte, co mi řek? Tohle.
1: To děláme tady se Pelešíme, teďkon odpočíváme po snídani.
0: Pelešíme se. Vidíte, ale přátelé, to je nejlepší námět na trávení volného dopoledne. Pelešit se, přátelé. Běžte se pelešit, k tomu si pusťte Radio Kiss, pěkně zasilte. Já vám teďka posílám Robbie Williamse. Mimochodem víte, že bude v Bratislavě Robbie Williams už příští sobotu. Já se strašně na jeho koncert těším, jedu tam, tak vám pak řeknu, jaký to bylo, anebo si pořiďte vstupenky, ajte taky, protože je to za humny. Supreme.

0: dopívali až k 11. hodině. Za malý moment Alice DJ nebo Kejnán, ale nejprve mrkneme, co nového na silnicích. Hezké dopoledne.
1: Jsem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li právě teďka po dálnici D1 z Prahy na Brno, tak za sjezdem na Zruč je odstavený porouchaný kamion po dopravní nehodě a další problémy jsou i v jižních Čechách. Na trase z Prahy do Dolního Dvořiště na obchvatu Českých Budějovic jezdí pouze jedním jízdním pruhem, protože tu pracují silničáři. Zdravíme i do hlavního města, kde v ulici k Barandovu došlo k požáru, hoří tu křoví, zasahují tu hasiči, tak očekávejte omezení také v dopravě. No a čerstvá dopravní nehoda v pražském centru Legerova ulice, tady se dokonce srazil osobák s motorkářem, tak opatrně, ať se nestane něco podobného i vám. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Z Rádia KIS vás zdraví Martin Hovorka, odbyla 11. hodina, užívejte neděli, bude opět svítit hezky sluníčko, tak...
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.
2: Tak užívejte letního víkendu a tady už je LSDJ.

Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 11. hodině a já se šíleně těším už na příští pátek, kdy mě čeká pouťová zábava. Já jsem snad nikdy nehrál na pouťový zábavě jako DJ, možná jako dávno před 10 lety, ale přátelé, budu i za pouťového DJe. To si teda užiju maximálně, takže chtěl bych pozdravit na Žatecko, severozápadní Čechy, Žatecko, protože my se společně uvidíme, přátelé, Měcholupy. Měcholupy u Žatce, tam mají pouťovou zábavu příští víkend a v pátek to všechno startuje, pouťová diskotéka spolu se mnou, takže já se pokusím udělat na pouťové zábavě show plnou 90. mileniovek, prostě tak, aby se bavili všechny věkové kategorie. Takže moc se těším na pouť a vlastně už za malý moment v našem vysílání uslyšíte pozvánku na pouť, která probíhá ještě dnes. Takže nemusíte čekat týden, ale už dnes probíhá pouť a já vás na ní za malý moment v našem vysílání pozvu. Tím pádem vás si pozvat na další dílky z Aktiv víkendu, protože pokud stále sedíte doma a nevíte, kam se vrtnout dnes odpoledne, tak dáme další dva tipy na místa, kde se něco o tomto víkendu děje. Buďte s námi!

0: Aktiv Víkend.
1: Bude 11:30, posloucháte Radio Kiss a slibovali jsme pouť, tak najednou pojďme vyrazit právě teď do Jindřichova Hradce, kde takovou tradicí je, že na začátku srpna vždycky v ulicích Hradce tradiční pouť a i dneska můžete se setkat s těmi nejveselejšími atrakcemi v ulicích Jindřicháče. No a pokud byste nechtěli jít přímo do toho městského centra, tak pak ještě je další várka atrakcí přímo u stadionu. Takže Jindřichův Hradec ještě dneska odpoledne bude hřímat a dunit, protože právě tady bude pouť a k tomu samozřejmě i muzika. Lidi se budou veselit, křičet, smát se a tak dále, navíc počasí, není ani horko, ani zima, naprosto ideální, takže přátelé Jindřichův Hradec, pokud se chcete točit na kolotočích, nějaký ty centrifugy, labutě, řetískáče, lochnesky a tak dále, to všechno pro vás v ulicích Jindřichova Hradce připraveno. No a pokud máte, milí posluchači, rádi krásný auta, co dokonce krásný, dokonce ty nejkrásnější auta, tak poslouchejte právě teď pozvánku od Terky, ať víte, kam máte vyrazit.
2: Zveme vás tento víkend na Petrol Palace, výstavu vozidel v nádherném prostředí Trojského zámku v Praze. Udělejte si výlet s celou rodinou a prohlédněte si stovky vystavených vozidel, nebo rovnou usedněte za volant vybraných luxusních vystavených vozů Aston Martin, Porsche nebo Lamborghini.
1: I to je zajímavá akce, takže buď to krásný káry nebo pouť v jižních Čechách, vyberte, co je vašemu srdci bližší. To je další muzika, věřím, že vás budou bavit úplně všechny písničky, které vám budu obratem pouštět. Sigala, Gigi D'Agostino, David Guetta, ať vás to baví, milí posluchači. A uživejte neděli, kdy Gustavové mají svátek. Všechno nejlepší.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Posloucháte Kiss a já jsem si říkal, co kdybychom právě teď spolu promazali taneční ložiska a vrátili se do poloviny 90. let. Německý projekt Erotic v roce 95 bořil hitparády po celé Evropě a jejich single Fred Come to Bed hrál povinně na každé správné diskotéce. Tahle formace byla pověstná tím, že si nebrala servítky, jejich texty i animované videoklipy byly plné dvojsmyslů, erotiky a také humoru. A i když tehdy hudební kritici kroutili hlavou, tak lidi tenhle chytlavý eurodance prostě milovali. Konec konců v dánské nebo belgické hitparádě se tahle pecka vystoupala až do první pětky. Takže pokud zrovna teďka sedíte v autě nebo doma uklízíte, pojďte si trošku zařádit. Fred sice podle toho textu dostává rozkazy jít do postele, ale my vás donutíme tancovat. Takže Erotic a nesmrtelná pecka z 90. je tu. Legenda Rádia Kiss, Fred, Come to Bed. Whoa.

skvělej, úžasnej Robin Schulz na Kissu. Ve 3:15 dohrává písnička In Your Eyes. Tak, většina z nás si nedělní dopoledne nedokáže představit bez šálku dobré kávy. Věděli jste ale, jak vzniká ta vůbec nejdražší káva na světě? Jmenuje se Black Ivory Coffee. A jedna káva, jeden šálek této kávy vás vyjde na 1500 korun. Takhle jako dalo by se očekávat, že v tom třeba je, já nevím, nějaký stroužek ze zlata, ale ne. Finta této kávy je v tom, že kávová zrna v Thajsku nejdříve sežerou a natráví sloni. No a enzymy v jejich žaludku odbourají z kávových bobů hořkost a pak se ta zrna, no, jak to říct, jako, no složitě sbírají z trusu těch slonů, umíjí se, upraží se a jdou za váma. Takže pokud vám ta vaše dnešní káva přijde taková jako obyčejná, buďte rádi, že v ní není žádné sloní tajemství. Radio Kiss.

Hladíte Radio Kiss, jak jsme se před okamžikem bavili o té kávě ze stolního trusu, kterou mají v Thajsku, tak mi tady přišla odpověď. Reakce od našeho posluchače Ládi, ten píše, teďka mi aktuálně moje žena přinesla k televizi kávu, no a raději už nechci, přešla mě chuť. Tak je to naštěstí až v Thajsku, tady ta dobrota, takže toho poctivýho českého turečka, toho si můžeme dát samozřejmě. Láďo, zdravím vás, ahoj!

0: mám pocit, že rainy days skončily, teďka jsem tady trošku přehnali nějaký deště přes Českou republiku, ale před námi jsou opět sunny days.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pojďme se podívat na silnice, dějou se zajímavé věci, třeba dopravní nehoda na dálnici D1 na 197. kilometru ve směru na Prahu. Tady se ťukly dvě osobní vozidla, no a je to ještě navíc v těch místech, kde se opravuje vozovka u Brna, tak tím pádem teďka nám narůstá kolona až na 201. kilometr. Tak si kysáci počítejte. Pokud pojedete z Prahy na Karlovy Vary po dálnici D6, tak u Hořoviček máme dopravní nehodu. Je to hnedka za sjezdem na Kněževes, a to na 56. kilometru. Pardon, omyl, není to nehoda, ale v jízdních pruzích se válí balík slámy. Takže 56. kilometr D6 na Karlovy Vary, balík slámy na jízdních pruzích, vybočte včas, ať do toho nenajedete. Opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujem.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Krásnou neděli vám z Kissu přeje Martin Hovorka. Odbylo pravé poledne, teď si budeme hrát Aviciho i Davida Guettu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, to byla vyloženě letní muzika. David Guetta a Milky, Just the way you are. Pár minutek po pravém poledni. Léto pokračuje, to napovídají i teploty, které nás budou čekat v těch následujících dnech. Teďka jsme si trošku oddechli na pár hodin, i ještě dneska to bude na pohodičku. 27, 28 stupňů Celsia, to je takový to příjemný letní počasí. Jinak aktuálně je to bez deště. Všechny přehánky odešly z České republiky pryč, takže teďka už jenom se bude vyjasňovat a budeme se těšit ze sluníčka. No a přátelé, v těch dalších dnech to zase slunce přidá trošku jako do plynu, protože 34, 37 stupňů Celsia, 36 i ve středu a pak až jako před víkendem se nám to trošku asi sníží pod těch 30 na teploty mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Takže teďka to přežít někde v klimatizaci nebo u vody, ty následující 3-4 dny a potom od pátku zase už příjemné letní teploty. Tak takhle byste dalo shrnout, ale co bych chtěl říct, bude svítit hodně sluníčka a my máme sluneční brýle.
1: Kiss Show Radio Kiss.
0: Když v tento okamžik zamíříte na Kiss Shop přes stránky kiss.cz, máme tam věc, která tam visí od dnešního dne, typuju, je to naprostá novinka, jsou to kysácký sluneční brýle, je to i v barvách Rádia Kiss ty brýle a hlavně je k tomu takový ten hadřík, aby se si ty brýle mohly otřít. A přátelé, ten hadříček, to je podle mě největší stylovka, hadřík na čistá skla, tak ten je v barvách Kissu, ten hadřík. Tak už jenom kvůli tomu hadříku z toho mikrovlákna v barvách Kissu bych to celý bral, tady ten komplet, brýle a hadříček. Takže přátelé, kysácké sluneční brýle, je to u nás na Kiss Shopu, jukněte tam, kiss.cz, já rovnou objednávám patery pro celou naši rodinu i pro sousedy.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, 12 hodin, 20 minut. Teď mi tady přišla milá zpráva z západních Čech, z Františkových Lázních, kde nás poslouchá posluchačka Martina na kolonádě, je tam na rekreaci v Lázních a moc si to tam užívá. Tak zdravíme do Františkových Lázních. Přátelé, tam je taková ta socha toho Františka, toho malýho kluka, jak tam sedí na takový ty kouli, to je socha, že jo, koule, na ní sedí malý chlapeček a v ruce drží rybu a ten chlapeček je nahatej. Já tam byl několikrát i třeba vo Vánocích na výletě a oni ho vždycky zabalej třeba do šály, do bundy a mnohdy kolem něj házejí i nějakou třeba šálibu, aby mu nekoukal pindík, že jo, tady tý soše, toho chlapce. A traduje se prý údajně ve Františkových Lázních taková jako pověra. Tady tu legendu údajně vytvořil jeden z lázeňských fotografů. Vymyslel, je to podobně nejmilejší legenda v Čechách, že podle ní každá pacientka, která se dotkne palce levé nohy této sochy, tak do roka a do dne otěhotní. Já si teda upřímně řečeno myslím, že spíš ty dámy, které si chtěly už jako sáhnout na toho Františka, tak mu sahají jinam, než je ta levá noha. No, pojďme od toho, ale každopádně takových soch, na kterých se šahá a sahá v České republice, je spoustu. Pojďme, náš posluchač by tady měl ještě jednu takovou.
2: To třeba v Jeseníkách na Ryperově kolonádě je maďarský pomník, kde je lev a tam se traduje, že když tomu lvovi šáhnete na koule, tak se do těch Jeseníků zvrátíte znovu. Taky je má krásně vyleštěný.
1: Jo.
2: A nebo v Plzni na náměstí je andělíček, na kterýho se taky šahá, ale je tak ošahaný, že už tam skoro není.
1: Tak děkujeme za shrnutí. No a pokud máte chuť na ovocné jedliky, tak my vám řekneme, kam na ně musíte vyrazit.
3: I letos se na Konopišti koná tradiční akce Slavnost ovocných knedlíků oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda DST. Na nádvoří zámku jsou celý víkend k ochutnání švestkové a meruňkové knedlíky, halušky od slovenského kuchaře i pivo Ferdinand. A se vstupenkou na dva okruhy máte porci knedlíků zdarma.
1: To jsou všechno místa, kam si můžete udělat výlet. Jestli máte i vy nápad, jak trávit nedělní odpoledne, dejte nám tip přes hlasovku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

Davidový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: prostor zahrát si svoji oblíbenou písničku a vybrat si to, co máte rádi. Tak teďka už předávám slovo Pavlíkovi, co on vybere, pověz nám to, ahoj.
1: Prosím tě, zahraj tam holky a písničku nechám výběr na tobě. A bylo by to pro moju ženušku Verunku, že jí mám moc rád a že už se těším, až budu zase s ňu a s mojima ogarama doma. Děkuju.
0: Tak holky zahraju, holky vám pošlu dokonce tu novou jejich songu, novou jejich písničku, kterou udělali s Markem Vosem, respektive staronový hit v novém kabátu od Marka Vose, písničku Party. Kdybyste chtěli vidět skupinu Holky naživo, koukám se, kde teďka budou dámy vystupovat a bude to už v sobotu 8. srpna na soutoku Cidliny a Labe, takové romantické místo, amfiteátr vedle restaurace Cidlina. Soutok Cidliny a Labe je nedaleko Poděbrad, tak pokud si na toto místo uděláte výlet v sobotu večer, tak tam narazíte na holky, které tam budou mít svoji show. Tak to taková pozvánka, kam vyrazit, dejme tomu příští sobotu, až budete plánovat nějaký večírek, nějaký mejdan. Holky naživo vedle Poděbrad na soutoku Cidliny a Labe. A tady už je muzika, písnička Party. Já.

Ladíte Radio Kiss, Offenbach se vyšvihli a udělali tady tu skvělou věc, předělávku slavného hitu z milénia, Four to the Floor. 12:45 odpoledne a protože už za malý moment bude vysílat Soňa Ede, tak já mohu vyrazit v klidu na dnešní kávu a jak to vypadá, asi si dáme dortíček, hnedka pochopíte, protože teďka tady vedle rádia v jedné tady kavárně na mě čeká můj kamarád, se kterým jdeme probrat život, jdeme na kávu, jak se říká, a on mi vyfotil výlohu té cukrárny a tam je napsáno, nebo kavárny, nebo co to je, a tam je napsáno, čím víc vážíš, tím těžší si pro únosce, chraň se a dej si dort. Tak já asi zřejmě vyrazím i na ten dortík teďka, aby mě nikdo neunesl a abych se zítra v klidu mohl vrátit, protože my se uslyšíme zítra opět od 6 hodin v ranním Kisu. Těším se moc, 6 až 10 ranní Kis i celý příští týden s vámi se budu moc těšit, že budeme spolu vstávat, pít tu ranní kávu a cestovat do práce a uděláme si to, jak se říká, hezký. Tak za okamžik už Sonja, Martin Hovorka přeje hezké odpoledne a posílám DJ Boba a taky Miley Cyrus. Užívejte sluníčko a léto. Hezký den, tady je Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné odpoledne vám všem, co právě teď ladíte, tak pojďme se mrknout na to, kde to jezdí a kde zase naopak ne. Tak mám tady bouračku v hlavním městě. V Praze se bouralo v ulici Cínovecká, tady dávejte pozor. No a jinak by to mělo být zatím téměř v pořádku. Každopádně počítejte dnes s provozem, hlavně tady v odpoledních hodinách. A pokud na cestách potkáte nějaké ty komplikace, tak nám o tom dejte vědět, nejlépe na linku řidičů. Děkujeme.

0: KISS počasí.
1: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se v pondělí vyskytnou přeháňky a bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách přechodně zesílí. A i v pondělí bude horko. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
2: Je to tady, přátelé, pokračuje víkendové vysílání Rádia KISS. Tak jdeme na to, Lubega právě teď.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

Royal Jiggle zprávy dohráli ve vlnách Radia Kiss. Máme 13 hodin a 7 minut, no a vy ladíte Kiss Active Weekend. To znamená, že vám dáváme tipy, co s volným časem, pokud ještě třeba nemáte žádný ten plán na víkend, tak můžete očekávat už za malou chvíli právě tady ve vysílání Radia Kiss nějaký ten tip. No a samozřejmě, pokud i vy, kysáci, nějaký ten tip máte, není nic lehčího, než si stáhnout naši aplikaci kysáckou, no a přes ní poslat hlasovku, třeba co, kam se chystáte dělat, nebo možná sami něco pořádáte, tak o tom dejte vědět právě přes Éter Rádia Kiss i ostatním kysákům. Budeme se těšit na vaše tipy a teď už další muzika, Taylor Swift.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ano, přátelé, Kiss Active je v podstatě taková rubrika, kam můžete přispět i vy, ostatní kysáci, když máte nějaký nápad, co třeba s volným časem a poradit tak ostatním kysákům, čím se můžou zabavit, buď teď o prázdninách nebo o víkendu. No a Milan na nás myslel, veď Milánku.
2: Ahoj Soničko, ty naše sluníčko, tak pěkně dneska kysákům raj, vždyť je to celá rodina, hraješ i pro sebe, jelikož tě to baví. No já vyrážím na ryby do přírody, si pěkně hačnout a pozorovat krásný náš svět. Tak se mě hezky, pá Milan.
1: A to je nápad, co říkáte kysáci, takhle na ryby. Ono se říká, že třeba meditace je spíš pro tu východní kulturu, ale věřím, že spousta rybářů na rybách právě medituje. Tak což si takhle zameditovat, k tomu si třeba pustit co jiného než Radio Kiss. A nebo můžete taky využít třeba tankové dny. Na ty vás pozve naše Tereska.
3: Tento víkend vás zveme na tradiční tankové dny ve Smržovce, které pořádá Muzeum obrněné techniky. Těšit se můžete na oblíbené jízdy tankem pro veřejnost, bitevní ukázky, občerstvení, suvenýry a další doprovodný program.
1: No, tak jste to slyšeli, kysáci, ať už vyrazíte kamkoliv, tak hlavně zůstaňte ve společnosti Rádia Kiss.
0: Kiss Active Weekend.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: No a dneska si dáme trošku té elektronické hudby, co říkáte. Thomas René Gerlach. Takhle se jmenuje DJ Tonka, vy ho spíš znáte právě jako DJ Tonku, který byl známý nejenom v 90. letech, ale on samozřejmě tvoří a hraje i dodnes. Mimochodem, milé dámy, klidně se na něj můžete mrknout i na Google, protože je to moc pěkný chlap. Ten byste vám určitě líbil. Vej Sean Connery dneska už, ale jo, sluší mu to. No a od něj právě legendární She Knows You. Tak krásný poslech nedělního Kissu.

A ještě než nám odběde další celá hodina, tak tady pro vás budu mít jednu pozvánečku. Tentokrát do Písku Kysáci. Ano, právě tam už příští sobotu proběhne Hard Party Life a já doufám, že u toho nebudete chybět, zvláště vy, co máte ten Písek tak nějak poblíž, řekla bych. Bude to opět v letním kině. Já musím říct, že tam je to pro mě velká nostalgie. Tam jsem zažila svůj první Kiss Party Life a byla to úplně největší mega akce, na který jsem do tehdy byla. A od té doby jsem si to prostě zamilovala a vždycky tam moc a moc ráda jedu. Na koho se budete moc těšit? Roman Anděl, Míša Kavalčík, DJ Basslicker, já tam budu, taky Martin Hájek, Míša Dinhová a nebo Patrik Peltan. Tak ti všichni se na vás budou těšit už příští sobotu v amfiteátru a v kině Písek. Tak koukejte dorazit. Počasí jsem objednala, mělo by být skvělý, stačí jenom dobrá nálada, protože drinky, jídlo tam bude výborný, to znáte, to víte. No a my se na vás budeme těšit a budeme vás zásobovat tou nejlepší muzikou od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bourlalo se v Pardubicích v ulici Palackého, třída opatrně tudy. Pokud se budete chystat, pozor, také ve Chyni, tady to odnesla ulice Fáberova, kde došlo k dopravní nehodě a D1 mezi 177. a 176. kilometrem ve směru na Prahu je silný provoz opět kvůli dopravní nehodě. Tak opatrně, kysáci, pomaličku nám to začíná housnout ten provoz. Kdybyste věděli o nějaké komplikaci, tak nám dejte vědět, nejlépe přes hlasovku Rádia Kiss.

0: KISS počasí.
1: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se v pondělí vyskytnou přehánky a bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách přechodně zesílí. A i v pondělí bude horko. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
2: A my frčíme ve víkendovém vysílání Radia KISS dál. Dáme si třeba LMFO právě teď na KISSu. Hezký poslech.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

Mark Korn a se mi to právě teď dohrávají na Radio Kiss. Já jsem Sunny Ede, přeji vám krásnou neděli. A víte co, za maličkou chviličku vás vezmu do fashion světa, protože se podíváme na nové speciální kabelky, které začaly vznikat ve světě módy. A pozor, jsou to kabelky, no, jemně řečeno, s houbama. Ano, slyšíte správně, s jakýma houbama a jak tam jsou vlastně implementovaný, no, to uvidíte sami. Každopádně věřím, že houbaři si přijdou na své.

Ladíte Radio Kiss a já musím říct, že asi teď možná po tomhle vstupu, který vám teď povím, mnozí z vás zabědujete s tím, kam ten svět spěje, a možná máte pravdu. Některé věci mi teda opravdu přijdou zbytečné a některé i dost předražené, co si budeme povídat v tom dnešním světě. O co jde? Teď vám tady na Radio Kiss popovídám o speciální kabelce, jo, jedné nejmenované značky, která začala spolupracovat s jakousi influencerkou, ve světě asi pravděpodobně známou, tady u nás v Čechách méně známou, a taky rádoby vlastně módní návrhářkou, která měla teda velmi originální nápad udělat kabelku z plísní. Jo, jak si to představit? Je to taková ta průhledná kabelka, když si vezmete, určitě už jste ji někde viděli, znáte, když si po koncertě Ariany, myslím, se museli takové kabelky na její koncerty nosit, aby tam mohli bodyguardi vidět, jestli tam není nějaká bomba a tak dále, takže určitě víte, o čem mluvím. No a tahle ta kabelka má takový meziprostor, ve kterém se nachází evidentně vlhké prostředí vždy s nějakým druhem plísně. No a jak ji nosíte a vystavujete různým teplotám a tak dále, tak se potom množí a pravdou je, že některé kabelky potom dostávají velmi zajímavé barvy a někde taky velmi zajímavé obrazce. Jo, o tom žádná. A řekla bych, že to je docela i super nápad, kdyby ale takováhle plesnivka, jo, nestála 50 kolíků. Jako 50 tisíc za malou plesnivou kabelku mi přijde docela dost, jo? To můžu nechat udělat i u nás doma, když to trošku namočím, dám to pod postel, nechám to tam nějaký pátek, no tak to vyjde na stejno. Já vám teda nevím, kysáci. Tak co, kolik byste dali za takovouhle kabelku vy? A koupili byste si ji vůbec někdy?

0: Kiss, kteří nám právě dohrávají na vlnách Rádia Kiss Up and Down. No a vy teď v tuhletu chvíli můžete klidně využít linku Rádia Kiss 210 323 323, protože tady budou víkendové jukeboxy a vy si můžete nechat klidně něco pěkného zahrát. Třeba i pro ty z vás, kteří máte rádi plesnivé kabelky, a když jsem se ptala, jestli byste si někdy nějakou plesnivou kabelku za 50 000 korun koupili, no tak takhle nějak jste odpovídali.
1: Ahoj Soničko, krásný den všem přeji, líba z Bíliny. Tak já bych si určitě kabelku s plísněma nekoupila. Já mám prokázanou alergii na plísně a vím, že spousta plísní je absolutně zdraví škodlivých a taky rakovinotvorných. Tak proč bych si to kupovala, ještě to dejchala, ještě to nosila, ještě za takový prachy, no ani omylem.
0: No to mi povídej, myslím si úplně to samé, ale tak jako proti gustu, víte, jak se to říká, jo? Žádný dešputát přece. Kiss, Radio Kiss.

0: Radio Kiss a samozřejmě taky víkendové jukeboxy na Kissu právě teď, v tuhletu chvíli, já jsem vám je slibovala a my se jdeme podívat, koho máme na drátě. No výborně, a nikoho, protože nám to ten dotyčný Ondra položil, asi se pravděpodobně něco stalo a Ondra se nám odpojil, což mě samozřejmě mrzí, ale nedá se nic dělat. On si tady objednal něco z pomády, já jsem vybrala Johna Travoltu a také Olivia Newton. Grace Megamix a bohužel teda nemám ho na drátě. Ondro, možná jestli mě slyšíš, tak by si mohl zkusit znova zavolat, kdyby jsme tako stihli, ale vypadá to, že asi bohužel to nestihneš už, viď? Nevadí. Tak nevíme, pro koho si to chtěl nechat zahrát, ale všichni z vás, co máte prostě tady tuhletu muziku rádi, tak to bude prostě pro vás. Ať máte krásný den. Ale pozor, moment, možná se nám dovolal Ondra. Halo, halo, slyšíme se.
1: Ano, čau, čau, tady Ondra.
0: No co děláš, kam jsi šel? Ty jeden kluku u šaty, já tě vytám za ty uši, uvidíš.
1: Já jsem řídila.
0: No vidíš to, tak to nemáš. Řídí máš vždycky zastavit a čekat, dokud si tu písničku neřekneš. Tak co budeme hrát, to už jsem řekla, ale teď pojďme tedy říct taky, pro koho to budeme hrát, Ondro.
1: Bylo by to pro všechny kysáky, tobě do studia a pro moji manželku, která je doma a čeká na mě, než přejedu.
0: No, to bylo důležitý. Chudák tam čeká s obědem na tebe, se svačinkou, viď? A ty ani nepošleš písničku, páč ti to někde vypadne. No tak hlavně, že to všechno dobře dopadlo, že se slyšíme, že to slyší také manželka, moc zdravíme. Užijte si krásný zbytek neděle, Ondro, a zase někdy naslyšenou
1: tady na Kissu. Moc děkuji, mě se. Čau, čau.
0: Taky, papa, ahoj. Hydromatic. Why's it greased lightning?

poslech, ať posloucháte Radio Kiss kdekoliv. Mrkněte určitě taky na nás, na náš Kiss Shop, kde je spoustu věcí na léto, které se vám můžou hodit kysáci. Zvlášť pokud se třeba chystáte ještě na dovolenou a máte před sebou nějaký ten pátek třeba u moře, protože tam máme nádherné nové osušky. Musím se přiznat, že jednu už mám doma, taky jsem si ji pořídila. Mám teda tu z minulého roka a tady tuhle tu jsem chtěla mít taky, protože budu mít takovou dvojičku prostě krásnou. Jsou tam taky báječný poháry, který si můžete vzít třeba klidně i k bazénu, protože jsou bezpečný, jsou plastový a nemůže se vám tam nic rozbít a být tam potom nějaký střepy třeba. No a samozřejmě pro holky taky krásný crop topy, který tady máme teď v tuhletu chvíli. Což jsou takový ty kroplí tílka, měli jsme je na mácháči, tak možná jste je na nás viděli, pokud ne, tak mrkněte na www.kisos.cz, no a tam si můžete vybrat něco pěkného. Pro kluky máme zase krásný nový šiltovky, trička a pozor, taky unisex bundičky, na to se právě teď chystám, tak doufám, že mi tam Páťa nějakou menší schoval, ať si můžu vzít třeba zrovna do písku, že jo, příští týden, no. Tak jo, tak tam se uvidíme a koukejte přijít s něčím od Kisu.

0: Jo, být tak navždy mladý, to bychom si přáli, co říkáte, kysáci. I když na druhou stranu, vyrůstat teď mezi těma sociálníma sítěma.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: To teda ani náhodou, díky za mé dětství. Pojďme mrknout na to, kde se bouralo. Je tady Zlín, ulice třídy Osvobození, tam došlo k dopravní nehodě, také v Praze na Jižní spojce. No a potom na D1 mezi 183. a 184. kilometrem ve směrem na Brno, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh a dobržďuje se tam, tak opatrně prosím, kysáci, a šťastnou cestu, pokud se dneska někam chystáte.
1: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Milujete Oasis? Britskou legendární dvojici, která v 90. rozjela skvělou kariéru, aby ji zabila svými hádkami? Pak si v Diáři červenou zakroužkujte 10. zářijový den letošního roku. Do českých kin bude totiž uveden dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který bude mapovat novou kapitolu příběhu Oasis. Štáb točil na zkouškách, v zákulisí koncertů i na pódiu. A tak uvidíme, jak si rozkmotření bratři zase padli kolem ramen a jak vydělali zas nějaký prachy. Máte zapsáno? 10. září. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Chcete vidět naživo Groove Coverage? Hříšné erotik?

0: na Hradu Loket. 90's Party. 90's Party. Info o vstupenkách a programu hledejte na Facebooku nebo na webu kiss.cz.
1: Rádio Kiss. Počasí.
2: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se v pondělí vyskytnou přehánky a bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách přechodně zesílí. A i v pondělí bude horko. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
3: Pohodový poslech nedělního vysílání Rádia Kiss dnes s datem 2. srpna. A pozor, svátek slaví Gustav, všechno nej.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy. Skapadabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,

Posloucháte Rádiogest pravidelně, tak víte, že já teda masu moc jako neholduji a neříkám, že jsem vegetarián nebo nějaký vegan nebo něco takového, nikam se nezařazuju. Občas, když cítím, že to tělo to potřebuje, tak si jako dám, jo, ale opravdu tomu nějak neholduji, teď už jsem podle mě nejedla třeba zase tak 2-3 měsíce to maso vůbec. Nicméně, pokud by ano a máte rádi třeba nějaký krvavý stejček, pořádnej hovězí z nějaký Argentíny dobrý, no tak dobře poslouchejte, protože za maličku chviličku vám povím, kolik takový stejk může stát. A někdy se to maličko prodraží, nebudu lhát, že ne. Povíme se totiž o nejdražší krávě na světě, přátelé. Jak se jmenuje? Kolik stojí a jak vypadá, tak to už se dozvíte na Kisu za malý moment. Do té doby ještě něco z muziky.

Tak to by mohl být takový spoiler k tomu, co vám teď budu vyprávět tady ve vysílání Rádia Kiss. Ne, nejsem kráva. I když na druhou stranu, víte, že krávy mají mezi sebou úplně to největší přátelství. Ano, tvoří jou nejlepší kámošky a když náhodou nějakou krávu z toho nejlepšího partnerství odvedou někam pryč, nedej bože na jatka, tak ta druhá to velmi těžce nese. Takže v podstatě, holky, když vám někdo řekne, vy jste ale krávy, tak to myslí v podstatě dobře. Nicméně pojďme se pobavit o nejdražší krávě světa. Já si myslím, že z týhletý byste si, pánové, steak jen tak neudělali, protože nejdražší kráva světa se jmenuje Karina. A je nejdražší proto, protože stojí 105 milionů korun. Takhle, pravdou je, že je opravdu jako jiná než normální krávy. Je taková čistě bílá, bych řekla, má takový velký hrb na zádech a řekla bych dost zvráštilou kůži na krku. Možná i víc než třeba taková Helenka Vondráčková. No, každopádně za chviličku ji vystavím na svých sociálních sítích a doufám, že to přesdílí brzo také sociální sítě Rádia Kiss do storíčka, tak pokud se budete chtít prohlídnout tady tuhletu krabičku, tak mrkněte na story Rádia Kiss nebo Sonia Edde. 105 milionů korun. No já vám nevím, mně to přijde trošičku moc. Kam se hrabe na tu naši krásnou českou krávu? No jen řekněte sami.

0: let the beat control your body.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: No co na to říct, tentokrát si dáme Master Blaster, velmi oblíbenou kapelu, kterou tady na vlnách Rádia Kiss velmi často hrajeme. A řekla bych, že to je taky oblíbená kapela našeho DJ Basslickera, často ji můžete slyšet třeba i v Horečce sobotní noci. No a dnes na ní zavzpomínáme tímhletím singlem. Tak schválně, znáte ho? Master Blaster!

0: Ano, později teda vyšlo najevo, že jde o samce, který se jmenuje Leo a který opakovaně majitelům v minulosti utíkal a stále utíká. No a nejvíce se mu podařilo při takovém útěku urazit asi 5 kilometrů vždycky, než ho chytli a zadrželi. No tak si teďkon Leo pěkně pobyl v cele nějaký ten pátek, nebo spíš teda možná nějakou tu hodinu, než ho zase majitelé přišli vyzvednout. Oli je takový roztomilej želvák, já vám povím, já bych se s ním pomazlila, kdybych ho potkala někde na cestě, vzala bych si ho do auta, odvezla bych si ho klíďopíďo domů, dokud by se teda o něj samozřejmě nikdo nepřihlásil, ale je teda krásný, no? Tak to se nestává úplně každý den. Co si budem povídat? Na Kisu už další muzika pro vás.
1: Kiss.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: D1 hlásí problémy, a to na 267. kilometru ve směru na Brno, kde došlo k dopravní nehodě, tak opatrně tudy. D5, tam se také bouralo, na 44. kilometru ve směru na Prahu, a pak tady mám ještě hlášeno několik dopravních nehod v českých městech. Vyšší Brod, ulice Míru, no a potom také Hradišsko, Praha Západ v ulici Pod Medníkem. I tady došlo k dopravní nehodě. Tak šťastnou cestu, kysáci, ať už dneska razíte kamkoliv. Yes. Come on.

0: KISS počasí.
1: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se v pondělí vyskytnou přehánky a bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách přechodně zesílí. A i v pondělí bude horko. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
2: A my frčíme dál, kysáci, po 16. hodině na Kisu třeba Rihanna. Jo, dáme si SMS.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Jako pojďme si říct, že dneska to randění není vůbec jednoduchá záležitost. Jo? Lidi, než se potkají díky mobilním telefonům a různým aplikacím a messengerům a WhatsAppům a já nevím čím, tak je to opravdu poměrně nadlouho. A někdy to právě zůstane jenom třeba u toho psaní. To za mých mladých časů, já když jsem si domluvila někde rande, jo, prostě třeba ještě na základce, tak prostě jsem tam musela přijít, protože nebyly žádný mobilní telefony, že zavoláte, je, hele, já to nestíhám, počkej tam na mě. A chudinka kluk tam čekal třeba klidně hodinu, hodinu a půl, než jsem prostě dorazila. Ale počkal. Většinou vždycky počkal. Takže zaplať pán Bůh za to. No nicméně o randění se budeme bavit na vlnách Rádia Kiss i v příštích minutách. A přátelé, povím vám, co je to shrekking. Takový poměrně novější pojem v randění, ale docela zajímavý. No tak jsem zvědavá, jestli to někdo z vás provozuje, či nikoliv. Ano? A co to je, tak to se dozvíte ve vysílání Rádia Kiss už za pár momentů. Do té doby samozřejmě ještě něco z muziky. A co jiného než ty nejlepší pecky od 90. let. Tady.

dnesu budeme probírat, co znamená Shrekking, přátelé, a není to samozřejmě to, že budete chodit s tou pohádkovou postavičkou Shrekem, ale že zkrátka si najdete o liguních, dalo by se říct samozřejmě v uvozovkách, hezčí protějšek, než jste vy sami. Ano, přátelé, takhle teď randí mladá generace, že si zkrátka vsází na jistotu a raději si k sobě vybírá o něco, no, jak bych to tak řekla, ošklivější protějšek, než se cítí být oni sami. Když na druhou stranu, kdo říká, co je hezký a co je ošklivý, že jo? Každý má jiný vkus a každému se líbí něco jiného. Nicméně je to taková taktika, která teď vládne světem a oni si tak dělají takovou jako pojistku, že vlastně ten, řekla bych, ošklivější protějšek se teda bude více snažit a to, co vlastně nemá v tom vzhledu, tak bude chtít dohnat jinými schopnostmi. Ať už teda, že se bude o toho druhého starat, nebo zkrátka mu bude třeba připravovat nějaké dobré večeře, jídlo, masáže a tak vůbec jako, že prostě jsou takový jako snaživější ty ošklivější partneři, když mají toho hezčího. Prej, údajně, nevím, neskoušela jsem to, neprovozuji to a provozovat to tedy nehodlám, ale mladí prý takhle randí. A že prej to je výhodnější. No, tak uvidíme. Co na to říkáte vy? Dejte mi vědět přes apku Radia Kiss a pošlete mi nějakou tu hlasovku s tím, co si o tom myslíte vy a jestli byste do něčeho takovýhleho šli. Jasně, může se stát, že prostě na vzhledu nezáleží někomu, mě teda ano. Já jako nevím, možná jsem povrchní, ale chci mít vedle sebe partnera, který mě bude přitahovat a na kterýho se zkrátka budu ráda koukat. Nechci mít vedle sebe Shreka, to teda v žádném případě. A může být hodnej, jak chce, jo? Tenhle musí být prostě krásnej a ještě k tomu hodnej. A ještě k tomu by mohl být bohatý a úspěšný samozřejmě, jak jinak. A věrný hlavně, to je důležitý. No a dejte vědět, čemu dáváte ve vztahu nebo u partnera přednost vy. To jsem na vás teda zvědavá, kysáci. Šup, šup. Nechte mi hlasovku v naší apce.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Ano, tady na vlnách Rádia Kiss vždycky hrajeme nejvíc písniček na přání. Jinak tomu není samozřejmě ani o víkendu, ale o víkendu jsou tady víkendové jukeboxy a já vítám Jurka Čauko Kakauko, který se mi dovolal na linku 210-323-323. Ahoj.
1: Čauko, soníčko moje, slněčko naše, pekne, troška zatažené, ale věš, a z těbu světí všade.
0: To je krásný, to je krásný. Tady tenhle ten pozitivní hlásek z éteru rádia, jaký určitě dobře znáte. No, Jurko, povídej prosím tě, kde ty teď posloucháš rádio Kiss, co přitom děláš?
1: No, já počúvám na Vítkovsku u Opavy a právě sekám Otavu, samozřejmě.
0: No jo, takže oni jsou žně no. Vlastně, viď? Už to všechno zase
1: no,
0: dozrává.
1: Tě,
0: No prosím tě, co ty a Shrekking? Já vím, že ty máš manželku krásnou, tak u tebe to nehrozí, viď? Je to takový to randění. Dělal jsi to někdy v životě třeba, že jsi vybíral horšího partnera k sobě nebo jako pošklivějšího?
1: Ne.
0: Ne?
1: Já vždycky krajšu.
0: Vždycky krajšu, no a to si myslím, takhle to má bej, takhle to dělají zdraví muži, protože vlastně oni to dělají jako teď hodně mladí a dělají to proto, protože jsou si prý jistější tím druhým protějškem a nemusí na něj tolik žárlit. Jo, tak já nevím, podle mě to je taková jako pohodlnost, není to úplně podle mě dobrý. No, jak jste na to odpovídali vy kysáci, tak to se podíváme už za malý moment, nicméně teď je tu písnička na přání a ty pojď říct, co budeme hrát a také pro koho?
1: Budeme hrať malotraktorom od MiG-21, lebo ja teraz pôjdem na malotraktor, tak aj sa mi dobre seká. A samozrejme všetkým zemedelcom, ako takto, keď sú na poľu, samozrejme počúvajú v traktoroch, v kombajnoch, to je viem. A poslal by som to aj Vlastíkovi na fanpage, už sa vrátil z dovolenky určite, tak zasa bude makať, samozrejme. Markovi, ktorý zaskakoval za ranu trojcu, Miške, ktorá bola ve správach za ranu za terku. Peter Tyrol, Peter Tyrolská, toho musím pozdraviť, zasa tam da, kde ty klobásy láduje, vieš, a zase nám dačo doviezie. A vám určite doviezie dačo na loket, príde. A zasa budú dobré klobásečky. No a samozrejme, tebe, Soničko, ať sa ti krásne s nami vysiela a ať ti to teká pekne.
0: Děkuju moc, děkuju, já to nechám zahrát taky tobě, ať se ti dobře seká, nebo co to jdeš dělat teda, sklízí. No a vidíme se zase někde při nejbližší příležitosti, možná právě na lokti, kdo ví. Tak jo, Jurko, měj se moc krásně, zdravíme i Vlastíka, zdravíme všechny, co jsi vyjmenoval a vůbec všichni, co máte rádi, MiG-21 a píseň Malotraktorem. Tak ahoj!
1: Čauko, kakauko!
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: měl ošklivějšího partnera, nebo vůbec, jak se tady na tohleto randění dnešní mladé generace koukáte, kysáci, tak pojďme se podívat třeba na Verču.
1: Krásnou neděli ti přeji, Soničko, moc ráda tě slyším a úžasně hraješ. A co se týče výběru partnera, to si vybírám teďka, podle toho samozřejmě, jestli se mi líbí, jestli mi je sympatický, mě by mě přitahovat, jinak bez toho to nejde, nějaká chemie tam musí být, že jo? A aby jsme se prostě doplňovali, aby jsme se měli rádi, upřímnost, pravda, žádná lež.
0: Naprosto souhlasím, Berunko. To si vlastně popsala mého ideálního partnera. Bezvadný. A pojďme se podívat třeba na Martina.
2: Soničko, všechny vlastnosti najdou najednou. Buď je hezká a nevěrná, máš parohy až do nebes. Nebo je škaredá a udělá pro tebe všechno. Jo, Martin, těším, čau.
0: Ale to není pravda, Martina, ty brůčo jeden, prosím tě. Já si nepřipadám zase tak ošklivá a věrná jsem taky, takže nemyslím si, že vždycky to musí být pravda. A mám tady ještě jednu odpověď od vás.
3: Ahoj, ahoj. Hele, já jsem určitě ten ošklivější a že bych vydržoval partnerku, že bych něco dělal, to teda ne. Tak nevím, z které strany to je myšlený, ale to bude spíš asi z té ženské role, ne? My chlapi se stejně tak či onak necháváme obskakovat.
0: Teda chudák holka, čověče, ti povím, že se nestydíš, tak koukej dneska čapnout někde nějakou kytku, dát tý pusu a udělat aspoň dobrou véču a nebo jí někam vzít, ty jeden klukoušatej. No tak to byly odpovědi, kysáci, na Shrekink a teď už opět zase šťastný lidi, happy people a Mr. President na kysu. Šalala.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A pojďme mrknout na to, kde se bouralo tentokrát. Tak pozor, v Ostravě ulice Martinkovská, v Olomouci je to ulice Jižní. No a pak bych tady ještě měla dopravní nehodu v Ústí nad Orlicí. Tam je to v ulici Husova. V Husově se bouralo také v Pardubicích. No a pod Tanvalským špičákem je to ulice přímo pod Tanvalským špičákem. Také D11, 84. a půl kilometr ve směru na Prahu, tam je také dopravní nehoda, tak pokud jedete někde kolem, minimálně zpomalte. Šťastnou cestu, kysáci.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Dvě novinky, co stojí za vaši pozornost, tu je malý balíček. Po tragickém bombovém útoku na dopravní letadlo nad skotským městečkem Lockerbie v roce 88 rozjede tamní policie spolu s FBI horečnaté pátrání. Snímek podle skutečné události se jmenuje Bombový útok na let Panam 103. Španělské drama Křišťálová kukačka nás zavede do horského městečka, kde už dlouhá léta dochází k tragickým zmizením lidí. A právě tady chce mladá lékařka najít rodinu dárce, jehož srdce tluče v jejím těle. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se v pondělí vyskytnou přehánky a bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách přechodně zesílí. A i v pondělí bude horko. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
3: No a chviličku po 17. hodině si dáme moji oblíbenou 90. 24/7 a taky Slave to the Music.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Nesuď knihu podle obalu, tak to se říkávalo ze mých mladých let a to mě vždycky učila babička. A to ještě tady k tomu Shrekingu, o kterém jsme se tady bavili ve vysílání Radia Kiss v minulé hodince. Pro ty z vás, co jste si naladili rádio až teď, tak je to v podstatě randění nové mladé generace, kdy si vybírají, dejme tomu, o level horšího partnera. Tedy aspoň co se vizáže týká, oni se potom víc snaží a nemusí na ně žárlit a jsou takový jako jistější nebo sebejistější. Což je samozřejmě nesmysl a hlavně kdo určuje, kdo je hezčí a kdo je ošklivější, že jo. Takže záleží na vkusu, každý z nás má nějaký jiný vkus a myslím si, že kdyby se třeba taková miss volila podle krásy duše, tak by dneska ten ideál té ženy byl nastaven úplně naprosto jinak. A možná škoda, že tomu tak není, kysáci. Nicméně nechme už randění randěním a Shreka Shrekingem. Tak v této hodince vám prozradím něco o známých osobnostech, třeba co sbírají nebo jaký mají koníčky. Budete docela koukat a myslím jako hodně známý osobnosti. No a taky si dáme nějakou tu písničku na přání v našich jukeboxech.

0: Dneska je ten velký den.
1: No a to my si dáme právě teď víkendový jukebox s naší posluchačkou Péťou, kterou mám v tuhletu chvíli na telefonu. Péťo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak prosím tě, kde posloucháš právě teď Radio Kiss, kde seš, co u toho děláš, pojď nám všechno říct.
2: No tak, zrovna jsem se vrátila z nákupu v Plzni. No, udělala jsem si kafe, no a poslouchám tebe.
1: No takže pohodinda prostě bezvadný, no tak takhle to má vypadat samozřejmě, to jsem za to ráda. A jediný, co ti k tomu chybí, je kvalitní muzika, kterou já ti teď tady samozřejmě pustím na vlnách Rádia Kiss. Ty pojď říct, co si teda necháš zahrát a taky pro koho.
2: No určitě Rybičky 48, svatební hymnu, jsme vybrali spolu. Ano. No a určitě pro všechny kysáky, pro tebe do studia, snad ho máš klimatizovaný.
1: Já jo, já tady mám krásně.
2: To je dobře, protože venku je to strašný. No, bez větráků ani ránu, to se nedá.
1: Věřím.
2: No, takže pro všechny kysáky, pro tebe do studia, no a pro tu moji mladou slečnu, ať se jí co nejdřív uzdraví ta její packa bolevá. No, a tak no, hurá prázdniny.
1: Joj, no jo, no tak to se občas tak jako něco porouchá a zlomí, protože se je furt venku a něco se někde vyrábí a dělá, ale já věřím, že než se vdá, tak to bude mít zahojený, jak se říká.
2: Jo, to určitě, jestli Bůh, jestli se vdá.
1: Ale jasně, že se vdá. Snad se nebudou všichni kluci malovat, ne?
2: No, to ne, ježišmarja, to už by bylo moc.
1: No, no tak nedá se nic dělat, prostě takhle no. To je. Dneska uvidíme, jak tomu bude za pár let. Každopádně držíme palečky pro rychlé uzdravení. Peťo, tebe
2: děkujem.
1: Taky moc zdravím a Rybičky posílám taky tobě, jo?
2: Jasně, děkuju moc, měj se hezky.
1: Měj se krásně, papa, ahoj.
2: Taky, papa, ahoj.
0: S tou onženichem všechno bude sweet, tak jak má být. Potkal

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem slibovala, že vám prozradím, co mají slavné celebrity, ale jako hodně slavné celebrity za koníčky. Takový jako speciálně a možná byste to do nich nikdy třeba ani neřekli, že tomu tak je. Tak třeba taková Billie Eilish, tak ta jezdí nejraději na koních, jo? Aby si odechla třeba od stresu. Je milovnicí koní, má jich dokonce hned několik, dokonce by měla i podle nějakých těch článků vlastnit i nějaké stáje. Je to prostě velká faninka koní a to si vůbec nedivím, protože koně jsou nádherná zvířata. To Mike Tyson, ten dává třeba přednost holubům a dodnes chová a cvičí vlastně ty poštovní holuby, takový ty, co třeba mezi sebou i závodí a tak, a má dokonce i několik šampionů mezi těmi svými. Tom Hanks, tak ten sbírá psací stroje a má jich a zhruba asi kolem 70 a má to opravdu velkou sbírku a je to takový ten opravdu starý psací stroj, když se představíte, možná mladá generace už vůbec ani neví, jak to vypadá a má na to takovou speciální skříň udělanou, no a třeba taková Beyoncé, tak ta se věnuje včelařství. To byste do ní teda neřekli, co říkáte. Přibližně 80 tisíc včel má, chová je, stará se o ně a dokonce má i svoji značku medu. No není to krásný? Neil Patrick Harris, tak ten se věnuje roky takovým různým kartovým trikům a magii, takový tý, ne trapnomagii, ale magii. A i když někdy to může být trapas, když to zrovna nevíde. No a třeba takový Eminem, tak ten sbírá vzácný komiksy. No tak teď už víte zase něco víc o světových celebritách. Některé z nich tady i na Radio Kiss hrajem. No ale teď si každopádně dáme zase něco z 90. Co říkáte? Co takový Ricky Martin? Ten by mohl bodnout takhle při nedělním večeru.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: vás. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Nikdo jiný ne, ale my ano, a to i o víkendu. A já už mám na drátě dalšího volajícího na lince 210 323 323 by měl být v tuhle chvíli Tomáš. Tomi, ahoj.
2: Čau.
1: Čau, tak kde pak jsme zastihli tebe takhle s výzvou, ať si zavoláš na večerní jukeboxy?
2: Kousek od Českých Budějovic, taková malinká vesnička.
1: A co pak děláš, že jsi v autě nebo...
2: Ne, už jsem doma, půjdu za chvilku ven, někam na procházku a pak to vidím, že se natáhnu televizi, uvidíme ještě, jak to bude. No, mám tady dovču, takže je užívám.
1: Ježiš, ty se máš. A pojedeš taky třeba někam do zahraničí?
2: Už jsme byli v Rakousku na nejdelších ziplinách v Evropě a moc jsem se to užil.
1: Tyjo.
2: Z toho jsme ještě sfoukli jezera a podobně, vykoupali jsme se tam. Úžasný, skvělý.
1: Ježiš, tak to muselo být nádherný. A chodili jste taky po horách?
2: No, to moc ne. To necháme až na listopad do Slovinska.
1: Jo, takhle cestujete, tak to je krásný. Pojď říct, jo. Co jsi vybral do jukeboxu, co si zahrajeme a taky pro koho?
2: Takže bude to všem, co poslouchají, co jsou za volantem, co mají dovolenou, co si užívají, nebo právě teď jsou taky někde na dovolené, na výletě, jedou domů na dovolenou. Bude to Makena Time od Dimitri Vegas.
1: Krásný výběr, Dimitri Vegas, teďkon jedou, valí samý bomby, pecky, rakety, jak by řekl náš DJ Basslicker. No a já si je moc ráda pustím s tebou. A víme teda pro koho ještě? To jsi říkal vlastně pro ty, co poslouchají teď, viď? Tak jo, nemá žádný speciální přání třeba pro svoji přítelkyni nebo tak něco.
2: Ne,
1: jako.
2: To ne.
1: Dobře.
2: Jen tak to pustíme všem, ať se to když užije po svým.
1: To je ale hezký, že nejseš lakomej, víš, zase na druhou stranu.
2: Ne, no
1: tak, tak jdeme na to, Tomíku, tady jsou Dimitri, taky pro tebe, měj se krásně, zase někdy naslyšenou, papa.
2: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pak, když jste právě teď za volantem, tak vás bude určitě zajímat, jak to vypadá na našich silnicích, potažmo dálnicích. V Karlových Varech se bouralo v ulici Americká, v Náchodě v ulici Kostelecká. Pozor dávejte také na Cínovecké v Praze. No a pak tady mám jednu nehodu na D1 a je to 16,5 km ve směru na Prahu. Tak to by mělo být prozatím vše. Samozřejmě, pokud se setkáte i vy s nějakou komplikací na cestách, tak nám o tom dejte vědět, kysáci. Děkujeme a šťastnou cestu.

0: usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku. Od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop.
0: Rádio Kiss počasí.
7: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se v pondělí vyskytnou přehánky a bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách přechodně zesílí. A i v pondělí bude horko. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
8: 18. hodina nám právě odbíjí, před námi ještě hodina mého vysílání tady na rádiu Kiss. Kiss Active Weekendu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

Tak to byl David Guetta na Kissu. 18 hodin a 7 minut je aktuální čas. No a přátelé, vy nezapomeňte, že už zase zítra, to znamená v pondělí 3. srpna ráno, bude probíhat další soutěž 7-7. To znamená, pokud byste potřebovali třeba nějakou tu kačku navíc, nebo jedete na dovolenou, nebo prostě máte prázdniny a rádi byste si vydělali bez nějaký těžký dřiny, těžký práce, no tak potom stačí, když budete poslouchat Radio Kiss v 7, protože v 7-7 je totiž soutěž, kde můžete vyhrát až 7000 korun. Ano, naše ranní trojka většinou hází kostkou. No a podle toho, kolik na té kostce padne, tak to se násobí tisícem. A pokud je to šestka, tak se tam ještě bonusově přidává 1000 navíc, to znamená 7000 korun. Tak neváhejte, vyzkoušejte to. Zítra to teda nebude ranní trojka, kdo hází kostkou, bude to náš Marty Hovorka, který je zaskakuje, protože jsou teďko nadovolený, ale věřím, že i on bude mít šťastnou ruku a že se třeba podaří nějaká pěkná částka vysoutěžit i vám. Tak držím palce.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: A co by to bylo za vysílání Rádia Kiss, kdybychom si nedali nějaké to hudební přáníčko? A tentokrát mám na lince opět krásný ženský hlas. Kdo pak tam?
2: Ahoj, tady Maruška z Berouna.
1: Maruško, ahoj. Tak jak bylo dneska v Berouně? Prozraď.
2: Krásně, teplo, dusno a nepršelo.
1: Tak možná třeba ještě zaprší. Trošku by to chtělo, víte, abys ten vzduch vyčistil, ale pak už by se mohlo svítit sluníčko. Co si budem? No a ty řekni, už jsi byla někde na dovolence, nebo se teprve chystáš?
2: Teprve se chystám.
1: A kam prozradíš?
2: Jenom tady po Čechách.
1: A teď tady je krásně, kam by si jezdila, prosím tě, když tady je 40 stupňů, no tak pojedeš někam, kde je 60, teď to je blbost.
2: No jasně, těch našich 40.
1: Přesně tak. Tak řekni, Maru, co budeme hrát a taky pro koho?
2: Něco od Prince, co si vybrala. A tak zahrajeme to pro všechny ženy, děvčata, matky, co se teďko plácají v kuchyni.
1: A tak to jsme ale vybrali poměrně dobře. My jsme to dělali jako metodu Ententiky dva špalíky a vybrali jsme vlastně ano. The most beautiful girl in the world, což maminky ano. A vůbec hospodyňky jsou. Jako, to jsou prostě nejlepší ano. Ženský a nejkrásnější ano. Na světě, co se budem.
2: Ano.
1: Viď. No tak jo, tak ty, taky pro tebe, protože předpokládám, že určitě v kuchyni seš.
2: Ano.
1: A něco dobrýho tam šmouláš, viď. Co bude to mít dneska k véči, řekni.
2: Já jsem si udělala salát pečené řepy s rukolou, kozím sírem a ořechy.
1: Ježiš, to miluju. A ještě trošku medu, anebo takovou tu brančírovanou hrušku. Mňam, mňam, mňam.
2: No, mám tam drezink s balzamikovým medem.
1: No tak to teda přeju dobrou chuť a jdu k tomu hned hrát, jo?
2: Jasně, díky moc.
1: Měj se krásně, Maruško. Ahoj, papa.
2: Ahoj.

Jo, mít za maminku takovou Kim Kardashian, tak to vám je něco, povím vám teda. Protože teď po internetu koluje taková informace, možná to je dezinformace, zatím to není vyvrácení ani potvrzený právě samotnou Kim Kardashian, že své dceři North West, která oslavila nedávno 13. narozeniny, koupila k narozeninám ne kabelku, ne nový auto, ale koupila jí rovnou nový letadlo. Představte si, koupila jí prý její soukromý private jet. Ona sama má Kim Air, takový letadlo, který využívá k tomu, aby cestovala bezpečněji prý. No a protože její malá West často různě cestuje po koncertech a tak dále, no tak ji prostě koupila prý na 13. narozeniny takovéhle letadlo, svůj vlastní private jet, aby cestovala prostě bezpečně. No, tak jsem zvědavá, jak se k tomu sama Kim vyjádří. Pravděpodobně to bude asi v té její reality show, pokud sledujete někde na nějakých zahraničních kanálech. A já jsem to teda, přiznám se, ještě nevěděla. Ale myslím si, že takovýhle jako dárek ke 13. narozeninám, co? No, nevím, jestli ta holka nebude potom trošku rozmazlená. Každopádně vy ladíte Radio Kiss, já jsem Sony Ede a tohle jsou 18 a

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Tak pojďme na poslední přání mého víkendového vysílání, protože máme 6:45, a to znamená, že po 19. už tady bude Vašek Bejslikr a taky Kiss Paráda, na kterou se určitě všichni pořádně těšíte. Každopádně teď už mám na telefonu koho? Ahoj.
2: Ahoj Soni, tady Adam.
1: Adamku, prosím tě, kde posloucháš ty právě teď Kiss?
2: V Mohelnici.
1: V Márnici?
2: V Mohelnici.
1: Jo. No to jsem se lekla, čověče. Co to děláš za brigádku? Prosím, ty jsi ale určitě ještě školou povinnej, takže máš prázdniny, viď?
2: Ne, už pracuju.
1: Nekecaj, fakt, už jsi velký kluk, jo.
2: Jo.
1: Máš takový mladý jakoby hlas, víš, tak jsem si říkala, jakože no a tak máš dovolenou aspoň teda, nebo furt chodíš do práce, nebo pojedeš teprve na dovolenou?
2: No, na dovolenou jsem byl v Itálii a teďka mi čeká v pondělí práce zase.
1: Ježiš, teda, a tak co, v Itálii dobrý, ne?
2: Super.
1: Jo,
2: opálený jsem.
1: Jsi opálený, tak to je důležitý. To je důležitý. Ty jsi vybral, prosím tě, takovou písničku. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli už tě bylo 18, jestli ty vůbec můžu vlastně jako pustit, ale tak evidentně, evidentně bylo. Pojď říct, co jsi vybral a taky komu to necháme zahrát.
2: Tak Mirami, Sexuálna. A bylo by to pro mýho miláčka, Ondru. A pro vás do studia, pro
1: děkujeme,
2: tebe.
1: Děkujeme.
2: A pro všechny posluchače Kiss samozřejmě.
1: No také jo, my zdravíme Ondru, zdravíme taky tebe, posílám to samozřejmě i pro tebe, pořádně si zapařte, kluci. No a ať ti to zase zítra v práci rychle uteče, jo?
2: Děkuju.
1: Taky díky, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou tady na Kissu, papa, ahoj.
2: Ahoj.

0: Kiss Radio. Kiss. Hrajeme největší letní hity. Letní hity. Be happy.
1: Je to tak, přátelé, tohle je Makebano a já se pomaličku, ale jistě loučím. Děkuji moc za to, že jste tady byli se mnou o tomhletom krásném víkendovém vysílání. No, budu se těšit zase někde na záskok v odpoledním jumpu nebo ve své noční show každý třetí čtvrtek měsíci.

0: Disparada. Disparada. Disparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem. Kiss Paráda.
1: OK everybody, je to tady jako každou středu, každou neděli, neděle 19, středa 21, je tady Kiss Parádové klání s DJem Basslickrem in the house. Tak já jsem ještě naladěn v belgickým Tomorrowlandovským rytmu, dneska vám samozřejmě něco povím, ale možná spíš více v Trends Party, která startuje za hodinu, pokud máte středu. Nicméně se umám za svoje vychrchlaný hlasivky, který jsem nechal v Belgii na main stage, takže asi tak. Ale díky vám všem, který momentálně ladíte a jste připravený na plejádu největších 10 hitů Rádia Kiss, pro který jste hlasovali, k tomu novinka od Shakiry, dáme si novinkovou kaskádu a nebude chybět ani z Brusunovej Armin van Buuren. Teď už ale startuje 10. pozice, kde jsou Italo Brothers a jejich Dynamite.
0: Kiss Paráda, místo 10.

0: Mistrovství fotbalový je za náma, ale co je před náma, je první dnešní hudební novinka v Eteru Rádia Kiss, takhle na sklonku července, začátku srpna. Je tady Shakira a Burna Joy, jejich Die Die v remixu od Clean Bandit. To je spíš takovej klubovější, pohodovější edit, který je veselý a myslím si, že vás všechny roztančí do aleluja, stejně jako tančili fotbalisti s míčem na fotbalovém hřišti. Jdeme na to, Shakira a dnešní novinka, pro kterou můžete hlasovat na kiss.cz.
1: Novinka Kiss parády Rádia Kiss.

David Guetta brázdí vody všude možně, dokonce na Ibice má svoji věhlasnou noc a je tady hit Sad Girls, který posílám speciálně pro mýho úžasného syna Vykouška, ten měl totiž včera svátek Vykoušek a Vivinka mu chtěla zahrát písničku, takže mu v éteru Radio Kiss pěkně hrajeme. Vykoušku, milujeme tě, posíláme ti song a doufám, že jsi ten svátek hezky užil. A tady BB Rexa, Sad Girls, na 9. pozici na Kissu.

0: Tak jo, mý milí kysáci, malovaný, jdeme na další pozici za náma. Desítka Italo Brothers, devítka BB Rexa a na osmice je Robin Schulz, ne Robin Hood, ale Robin Schulz, jeho Better Times, aktuálně nejsledovanější německý producent a mistr, který vždycky dokáže udělat geniální hudbu. A já jsem šťastný za to, že Robin Schulz vydává hity jak na běžícím páse. I když měl dvouletou pauzu, tak teď je tady konečně hit, který blízká na lepší časy. Robin Schulz a Better Times.
1: Kiss Parada.

0: Guettu už máme za sebou. Měli jsme tady dokonce Davida Guettu s Andreou Bocelli. Ten nás ještě čeká, ale pozor, je tu další nový David Guetta. Tentokrát Third Party a Johnem Martinem. Jmenuje se to Human, hit, který byl představený taky právě na největším belgickém festivalu Tomorrowland, kde bylo kolem 500 000 lidí, 1 km baru, 20 000 zaměstnanců a snad všechny národnosti světa. Největší festival světa a David Guetta tam tuhle tu písničku zahrál. Human, David Guetta a Third Party na KISSu dnešní tip na hit KISS parádového klání.
1: KISS paráda, tip na hit.

0: Další skvostný song v éteru na sedmičce už běží mezi nás a bude to pro všechny, kteří to mají rádi na Moravě, protože Vesna, tahle ta krásná zpěvačka, společně s Egem dala dohromady loni hit Moravo, kde pasou se koně. Pamatuju si, jsme to hrávali v Mikulově na Kiss Party Live, tak se z toho byli div živí. No a letos je tady Vesna s dalším výborným rapperem, trošku s něčím, s Benem Kristovem, a je tady song na sedmičce Já si tě brát nebudu, dostal 72 000 hlasů a fakt to stojí za to, tak si ho jdeme poslechnout.
1: Kiss Paráda, místo 7.

0: Další plodná muzika teď bude brát dech vám všem, protože šestá pozice nás pěkně pohltí. Je tady rumunská zpěvačka Elena Alexandra Apostelanu a její hit Whiz Away. V Rumunsku tato písnička osmkrát vyhrála, u nás na Kissu je to zatím její nejlepší umístění, ale v denním vysílání je to parádně praštěná bombice, která vás vždycky donutí z toho sedacího kliku vlítout nahoru, skákat, pařit rukama a dávat je na hlavu. Na Kissu šestka i na Whiz Away.
1: Kiss paráda. Místo šesté.

0: Za poslední dobu mě dostalo spousta hitů, ale jedním z nich, který je nejrychlejší, který je opravdu kvalitní, grandiozní, je nejnovější Kaskáda. Já jsem vám ji minulý týden představil, co by tip na hit, a dnes si ji pěkně pompézně do Kiss Parády Rádia Kiss nasadíme. Takže samozřejmě vy můžete hlasovat už teď na Kiss.cz pro tento hit, který o víkendu v sobotu zazněl na Millennium Beats ve Vídni, kde byla taky spousta Čechů. Byla to skvělá festivalová záležitost, kde krom Kaskády byly třeba Jan Vejn, Star Splash, Aquagen a spousta dalších hands upových interpretů. Takže teď rychlá věc. Kaskáda, Utopia na Kissu.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Polovina Kiss Parády je takřka za náma. Šestka Ina, sedmička Vesna, osmička Robin Schulz, devítka Bibi Rexa, desítka Italo Brothers. A my už jdeme na pětku, kde je vítěz Eurovision Song Contestu pro letošní rok. Je tady Dara a Bangaranga, hit, který dostal 111 234 hlasů a opravdu má spoustu energie. A zcela jistě i typický drum beat, který vás určitě bude všechny bavit a chytat za srdíčku. Takže Dara, Bangaranga, Banga, Banga, Bangaranga, dneska pátá pozice. Kizba.

My máme v Kiss Parádě rádi jaký přegetováno, ale je to prostě současný pro mě number one DJ, který kamkoliv skočí, tak jsou z něj všichni hotoví. Dokonce si zleď zhrál na Ibice back to back set s Karlem Coxem, jo. Neuvěřitelný, on prostě David Guetta zahraje jako komerci, trance, EDMko, house, taky techinko a prostě všechno umí. Já se nedivím tomu, že jedna z těch hymen letošního fotbaláku je tady na čtyřce. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA 4.

0: pokud vám na Rádiu Kiss teď řeknu, že jsem byl úplně hotovej, dokonce jsem brečel dojetím, tak to bylo v situaci, kdy Armin van Buuren vystoupil na hlavní stage Tomorrowlandu a přišla za ním zpěvačka Sasha. Zaspívala nový single i hit Set Me Free a k tomu nám zahrál Armin van Buuren novinku Here in My Arms, Enjoy the Silence, co jsou překopaný depešáci, ale tak dokonalým způsobem, že je to neuvěřitelný. Já už jsem ji vlastně slyšel pár dní předem, protože když jsme na Tomorrowland jeli do Belgie, tak belgická rádia i dokonce Spotify mi tuhletu písničku nabídli, takže jsem měl tu čest a říkal jsem si, hele, dáme ji do Kiss parády. Děkuju i Karlovi, který ji zařadil a dneska si ji dáme exkluzivně jako tip na hit. Nejnovější Armin van Buuren, Silver Panda, překopaný depešáci, Here in My Arms, Enjoy the Silence.
1: Kiss paráda, tip na hit.

Bronzová pozice je opravdu překvapivá, protože tam jsou Offenbach a Star Sailor Four to the Floor a poletí to speciálně do Belgie pro Alize. My jsme měli tu čest pokecat i s Tomem a ona vlastně vůbec, i když je z Belgie a z Francie, tak vůbec nezná francouzský Offenbach. Tak já jsem si říkal, že jí to pustíme. Greetings to Alize, to Belgium and France, Offenbach for you. Dneska na bronzu a píseň teda má nejlepší umístění. Dostala 172 tisíc hlasů. Neskutečný masaker a Four to the Floor vás teď taky pěkně do latě postaví na Radio Kiss. Let's go, číslo 3.

my už se blížíme na ten nejvyšší stupínek. Dáme si český holky, který si to tak střídají s tou formací, která je na prvním místě. Lítají na jedničku, na dvojku, prostě všude možně, ale za mě je to úplně to nejlepší party music, která může existovat. Jsou tady holky, taky Mark Voss. Party 2026, hit, který dostal reedit po několika desetiletích a neskutečně jim sluší a krásně jim funguje na rádiu Kiss. Takže holky, jdeme si je dát číslo 2. Kiss Paráda.

První místo je tady, numero uno, nejlepší z nejlepších, a já jsem šťastný, že se nám na tu skvostnou nejvyšší bednu dostala německá raveová formace Scooter s hitovkou No Rewind. Je to hit, který má i skvělý videoklip, je to energický song, plný rytmu, plný úplně všeho. A věřím, že pokud vy do této skladby vrazíte ku sebe, tak budete ocenění HP Backstream, který doboural Parukavel v Německu, jeden z těch největších vůbec festivalů Německa. Takže jednička je tady, ještě předtím jenom na dvojce Holky, na trojce Offenbach, na čtyřce David Getty a na pětce Dara. To bylo pro všechny, který ke Kiss Parádě přišli až teď a nestihli to. Takže Kiss.cz, tam to všechno rozhlasujte, uvidíme, jak to dopadne příští týden v první srpnový Kiss Parádě. Nezapomeňte, že i příští středu nás čeká Trends Party Live se mnou a s Michaelem Kavalčíkem. A teď jednička, Scooter, No Rewind na Kissu. Let's go! Kiss Parada.

0: Kysáci, za chvilku je tady 8 hodina, to znamená, že startují víkendové jukeboxy s Alexem. Tak to pojďme rozjet, přátelé.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

Taky sáci všechny zdravím, krásný konec víkendu, nebo respektive krásný nedělní večer vám přeju. Pojďme nemluvit o tom smutným, že nám končí víkend. Já věřím, že pro ty, co máte zrovna prázdniny, tak ten víkend sice končí, ale máte ty prázdniny a ono, hele, ono se to dá vždycky ten pracovní den užít krásně, takže mluvme o tom pozitivním, máme neděli, krásný počasí. Akorát teda skočilo nám to hodně rychle do srpnu, musím říct, že teda ten červenec proletěl jak vítr. No ale to nevadí, ještě furt tady máme dost času na ty prázdniny, na to léto, na pohodičku, na nějaký ten drinčíček, na koupáníčko, tak věřím, že si užíváte dovču nebo třeba teďka někde grillujete a prostě máte pohodu. No a rovnou se pustíme do prvního jukeboxu, protože někteří z vás samozřejmě jsou i na té cestě na tu dovolenou a já jsem četl, že to teda docela masakr, co se týče hlavně Chorvatska, protože tam jsou až 12-kilometrový kolony, pozor, jo, jako 12 kilometrů, to je šílený, to je skoro až 10 hodin čekání. No a teda jestli jste v takovýhle koloně teďka zrovna, tak vám držím pevný nervy, není to vůbec jednoduchý, ale hold prostě je to velmi oblíbená destinace a ono jak se střídá ty tunusy. No, hlavně mít sebou dost vody a hodně nahlas Radio Kiss, protože my vám to vždycky nějakým způsobem zpříjemníme. Napsala nám Michal, který píše, ahoj, prosím tě, poprosil bych zahrát Moravu od Vesny, nám tady do Chorvatska, Mizrákům a Kaňákům, včera to bylo peklo cesta, s klonama sem do Zadaru, máme Kiss pořádně nahlas, tak ať se to tu rozléhá, díky. Michal mi ještě poslal pár hezkých fotek, jak už popíjej a mají pohodičku, tak Michale, prosím tě, posílám tobě i všem ostatním, kdo zrovna poslouchá Radio Kiss. Startujeme, dneska jsem tady s vámi až do 12, strašně se těším, no a myslím, že Vesna s Egem a Moravo je parádní start, tak na to pojďme.

0: Kiss.
1: Tak kysáci, jukeboxy víkendové jsou v plném proudu. Připomínám vám telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. No a taky možnost využít aplikaci Rádia Kiss, skrz kterou mi můžete poslat hlasovku a nebo třeba i nějakou textovou zprávu. Ale zpátky k tomu telefonnímu číslu, protože já tady už nejsem sám, se mnou je tady na lince Karel. Karle, slyšíme se. Čau, čau, čau.
2: Ahoj, Alexe, jak se máš?
1: Ahoj, Karle, mám se skvěle, co ty?
2: Mám se super a chci ti poslat písničku.
1: Mně konkrétně, taky. Hezky. Tak počkej, my jsme s tebou už mluvili mimo éter a vybrali jsme písničku z rubriky Lepší než originál, což je rubrika, ve které tady moderátoři Rádia Kiss přespívávají slavné hity a doufají, že to bude lepší než originál. Teď teda v létě tu rubriku nemáme, ale věřím, že třeba od začátku zase školního roku bychom to nasadili, nevím, necháme se překvapit. No a mám tady verzi písničky Step on the Ground od DJ Bazlikra. A komu ji teda pošleme? Kromě mě.
2: Tati, to chci poslat všem kamionákům, co jsou na cestách a všem fajn lidem, co se užívají prázdniny.
1: Super. Jinak, Karle, já vím, že ty seš opravdovej kysák, ty nám posíláš hlasovky pravidelně. Jukeboxy tady o tebe hrajeme taky celkem často, takže ti chci taky poděkovat. No a věřím, že budeš mít krásný večer.
2: Děkuju, mála se budu poslouchat i v noci, Kubu.
1: Tak jo, měj se krásně a zase Ahoj. Někdy příště. Čau, čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dejte pozor, v ulici Jungmanova v obci Cheb je dopravní nehoda a taky si dejte pozor na silnici u obce Majetín, okres Olomouc. A mám tady hlášení od Petry.
2: Ahoj, zdravím vás z Ostravy a chtěla bych vám nahlásit vážnou dopravní nehodu, která se aktuálně stala na ulici Rudná v místě sjezdu z dálnice. Je tam zúžený provoz a dávejte si pozor, budou se tvořit kolony.
1: Jeďte opatrně.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové juboxy s Alexem a já mám tady už dalšího volajícího na lince, tentokrát je to Marek, který volá přímo z Chorvatska. Marku, slyšíme se, čau.
1: Čau, Alexi, tady Marek a
0: ahoj. Filip. A Filip, kolik vás tam je, pánové?
1: Hodně. Holky a ostatní se báli mluvit.
0: Tak vy jste nejstatečnější, hezky. Tak jo, hele, pánové, my jsme už spolu probrali písničku, bude to od Armina van Burena a Saši Set Me Free, ale řekněte mi něco jiného. Já jsem teďka na začátku říkal, že teďka ty cesty do Chorvatska, že to je brutál. Vy jste přijeli teďka nějak nedávno, nebo už nějakou dobu jste v tom Chorvatsku?
1: Včera ráno,
0: Ježíš Maria, jaký to bylo?
1: Ale naprosto super, jedna z nejlepších cest.
0: Fakt jo. No tak třeba to jenom fokujou jenom ty zprávy.
1: My jsme vyjeli, ne, ty kolony fakt byly, to my jsme jako četli a co přijeli po nás, tak to taky potvrzovali, ale my, že jsme jeli jako večír, v pátek v 7 jsme vyjížděli z Čech, z hranic, no a tady jsme byli úplně v klidu, v pohodě, brzo ráno.
0: On je potřeba totiž vychytat taky ten čas, že jo? Protože on, když všichni vyjedou tak jako pohodlně, tak potom se to všechno sejde, že jo? No tak to jste dobrý. A co počasíčko, všechno dobrý, moře teplý?
1: Vedro.
0: Vedro.
1: Moře tady má 28, dneska jsme to měřili
0: fakt
1: asi dvakrát.
0: Jo. Wow.
1: No, tak pak
0: mi pošlete prosím vás lokaci, protože to vypadá, že se k vám podívám, to zní moc dobře.
1: Pod Splitem.
0: Tak jo, komu posíláme písničku?
1: Nám všem a všem ostatním kysákům, který mají třeba dovolenou nebo i musí být v práci, tak hlavně ať je pohoda a klid.
0: Přesně. Tak jo, tak moc děkuju za zavolání.
1: Tobě taky, Alexi, díky.
0: Děkuju Marku, Filipe a všichni ostatní, co jste se bali mluvit. přeju vám krásný pohodový léto. Mějte se krásně, ahoj, čau.
1: Taky, díky, čau.

0: Kysáci, my pokračujeme ve víkendových nedělních jukeboxech s Alexem. Jinak připomínám, že můžete stále posílat hlasové zprávy přes aplikaci Rádia Kiss, anebo mi můžete volat přímo do studia na telefonní číslo 210-323 a objednat si i vy svůj vlastní jukebox. Tak, jako to teďka udělala Štěpánka přes tu aplikaci.
1: Ahoj, tady Štěpánka, přeju super večer všem posluchačům Rádia Kiss a chtěla bych nechat zahrát od slzy Holomráz na směnu C profi hasičům v Pardubicích pro Pavla s tím, že je to ten nejúžasnější a nejbaječnější člověk, jakého jsem kdy mohla potkat a strašně, strašně moc ho miluju. Děkuju, ještě jednou hezký večer.
0: Štěpánko, moc ti děkujeme za krásnou hlasovku, trošičku jsme se tím dostali do romantického tónu a to taky vůbec není na škodu, takže slza a Holomráz na Rádiu Kiss. Až nás ten

zasypali jste mě krásnýma zprávama a dobrýma typama na písničky, tak se teďka pokusím splnit rovnou dvě přání za sebou. Tak nejdřív nám napsala Verča, která řekla: ahoj Alexi, zahraj mi, respektive napsala: ahoj Alexi, zahraj mi tam prosím něco od Marka Ztraceného. A bude to pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají, díky moc. Tak Verunko, tak máš štěstí, protože samozřejmě Marka Ztraceného tady máme. A mám tady parádní hit, který se jmenuje Léto 95 a to mi krásně navazuje na další přáníčko, který přišlo od Davida. A ten napsal: ahoj, s obrovským počtem písmena O, grillujeme a je to super, tak bychom chtěli k tomu zahrát nějakou rychlou devadesátku pro Monču, Davida, Dana a Verču. Samozřejmě pro všechny kysáky a pro tebe, díky moc. Tak Davide, i pro vás mám připravenou písničku, bude to devadesátka, bude tak rychlá, že se skoro nedá zaspívat nikým jiným než panem Johnem, myslím, že už tušíte. No ale teď už zpátky k Markovi, potom devadesátka a potom jedeme dál.

0: Taky sáci už tady máme 9. hodinu, to znamená, že hodinka jukeboxu za námi a další 3 hodinky před námi, tak není na co čekat, jedem!
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy! This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, je vidět, že si užíváte krásný večer pohodový se sluníčkem někde. Jste možná na vodě, nebo jste třeba někde na grilovačce, nebo třeba na dovolené. Ale důležité je, že tady od vás mám obrovský počet takých hlasových zpráv. Je vidět, že si chcete trošičku nadiktovat svůj vlastní playlist. No a v mých silách je samozřejmě splnit přání. Ne úplně všem, ale budu se snažit aspoň většině. No a teď teda zpátky k těm hlasovkám. Já jsem dostal naprosto roztomilou krásnou hlasovku. No hele, pojďte si ji poslechnout.
2: A Nelinka.
3: Chtěli bychom zahrát písničku od
4: Shakiry, nějakou dobrou pecku.
5: A bylo by to pro nás a pro všechny kysáky, který tady jsou.
4: Děkujeme.
5: Papač.
1: Tak holky, vy jste naprosto úžasný, krásně jste to nacvičili spolu, nebo možná jste to úplně jeli na poprvý a hnedka vám takhle hezky vyšlo. Ale důležitý je, že Shakiru mám tady pro vás připravenou, takže kysáci, jestli máte rádi Shakiru, tak volume doprava, protože tohle je hezká písnička od Shakiry. Oh,

0: Posloucháte Radio Kiss, teď tam dohrál Offenbach a Star Sailor 4 to the Floor. A nevím, jak vy kysáci, ale já mám tuhle stupecku strašně rád. Ona má takovej prostě jako drive, že vás to žene dopředu. Takže já jsem si to moc užil. No ale budeme si užívat i další písničku. Písničku na přání Jukebox, který nám poslal teďka Vít.
1: Ahoj Alexi, ahoj kysáci, já vás všechny zdravím. Máme tady krásný letní vlahej večer. Co si takhle zahrát od Queenu Bohemian Rhapsody pro nás, pro všechny, co jsme ještě na cestách a prostě pro všechny lidi dobré vůle. Co vy na to? Mějte se krásně a pohodově a šťastný dolet a dojezd. Ahoj!
0: Víte, moc děkuju za krásnou zprávu. No a pro všechny kysáky a jak říkal Vít, pro všechny lidi dobré vůle, Queen Bohemian Rhapsody.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a máme 2. srpna a svátek, dámy a pánové, svátek slaví Gustav, takže pánové, teda Gustavové, vám přeji vše nejlepší k svátku, doufám, že si užíváte váš velký den. No a pokud máte pocit, že byste si chtěli ten svátek ještě zpestřit něčím, co se jako hodí, tak vám můžu vyčíst všechny ostatní dnešní svátky, protože na 2. srpna se toho teda navalilo docela dost. Já věřím, že jste o některých už slyšeli během dnešního vysílání, ale pojďme si to zrekapitulovat. Takže 2. srpna je Národní den omalovánek. Jo, takže děcka, klidně můžete něco vybarvit, i dospělí, vůbec se tomu nebraňte, můžete oslavit tímhle dnešní den. Pak je Národní den zmrzlinového sendviče. OK. Pak je den suchého zipu, to mám pocit, že se slaví každý měsíc. Pak je mezinárodní den bluzové hudby, národní den hořčice, takže párek dneska jenom s hořčicí. A národní den disc golfu, což je mimochodem super sport, zkoušel jsem to. A věřte mi, že je to i sranda, i člověk se jako nachodí. No a máme dokonce po Česku spoustu tady těch disc golfových hřišť, které jsou úplně zadarmo. Takže můžete si naplánovat takovouhle cool aktivitu. Ale my tady u nás na Kisu máme ještě jeden svátek, který slavíme v podstatě každý den, a to je svátek dobré hudby. No a to tady slavíme od rána až do večera.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Tak kysáci, my pokračujeme v našich víkendových jukeboxech. Mám tady další hlasovou zprávičku, tentokrát od Honzíka, od Jana.
1: Ahoj Alexi, můžeš prosím tě pro moji milovanou ženu Lucí zahrát písničku od Jennifer Lopez Papi? Díky moc a pěkný večer.
0: To ví, že můžu. Jennifer Lopez už je tady nabitá, tak jí pojďme poslat do éteru Papi. Jdeme na to pro všechny kysáky, pro milovanou ženu, no a Honzo, pro tebe.

0: Kysáci, naše víkendové jukeboxy pokračujou dál. Máme tady další krásnou hlasovou zprávičku, tentokrát od Zrny.
1: Ahoj kysáci, zdravíme vás z Českého Krumlova od Vltavy a chtěla bych to poslat celý mojí moravský rodině, za kterou jsem neskutečně vděčná, jak mě přijala. Děkuju za moji první vodu, já jsem si to nesmírně užila. Děkuju svému skvělému muži a zahraj na mě se z 90. prosím. Zdraví vás Moraváci. Čau.
0: Tak Moraváci, něco z 90. mám už připravený pro vás, no a připomínám, že pokud byste si chtěli objednat i vy váš vlastní jukebox, tak stačí, abyste zavolali na telefonní číslo 210 323 323, no ale teď už pořádná 90.
2: To nejlepší od 90. let.
3: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: sádku a že beruška by byla nejlepší. Tak komu tu berušku pošleme?
1: To pošleme to všem sportovcům a určitě takovým těm velkocyklistům, co je, jsme my. No. A hlavně kysákům.
0: A kysákům, ale už se ti tam objevila nějaká nápověda, už ti tam někdo, ještě tam někdo šeptá.
1: Jo, no. No.
2: Manažerka
1: už to nevydržela.
0: Manažerka?
1: Ano,
2: manažerka
1: mi furt mluví do života, no.
0: Jo, já jenom nevím, jestli to je, slyším správně, manažerka nebo manželka, je to jedno z toho, že?
1: To je obojí, no. To je
0: dva v jednom, jasný.
1: Ano. Vašem go to je, no.
0: Hezky, no tak jo, tak posílám Verušku, kam teďka vůbec to jedete, kam drandíte?
1: Jedeme z Opavy do Bruntálu.
0: Do Bruntálu. Jedete domů, nebo máte nějaký prodloužený víkend?
1: Jo, domů jedeme z Opavy do Bruntálu.
0: Jasný. Tak ať vám ta cesta hezky uteče, no a všem Beruškám, co tam máš v autě, posílám. Ano, Berušku.
1: Ano, jsou to samé holky, takže dobrý.
0: Tak jo, ahoj, šťastnou cestu.
1: Ahoj.

Tak, máme tady zprávečku od Martiny, která napsala, prosím, prosím o zahrání Subfocuse Solar Systems. Jsme na cestách podle Drolu, tak ať nám ta cesta lépe utíká. Zdraví Jindřicho, Hradečáci a děkujeme. Jinak samozřejmě Lady Troll je festival EDM hudby, hlavně teda drum and bassu, takže Solar System lečí do kysu!

0: to the outer limits of our solar system.
1: Kysáci, odbyla nám 10. hodina, to znamená, že ještě 2 hodinky jukeboxu Vinkedových s Alexem před námi.
2: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kysát si krásný lasovky, myslím, chodí. Občas teda mám trošku problém se v tom vyznat, co přesně, jakou písničku máte na mysli, ale občas je to tak roztomilý, že mi to vlastně nevadí a rád si to pustím čtyřikrát, abych na to přišel. Myslím si, že tohle to bude jedna z takových hlasovek, která by vás mohla taky potěšit, ale bylo to tam celkem jasně řečený, o jakou písničku se jedná. No, už vás nebudu napínat, pojďme si to poslechnout.
1: Ahoj všichni. Pusím o zahání písničky Šakety.
2: Daj.
1: Děkuji.
3: Matyáš a Ela.
0: Tak Matyáši, Elo, naprosto je mi to jasný, je to samozřejmě Shakira, písnička Die Die. Nicméně my tady máme ještě v remixu od Clean Bandit, takže to bude takový trošku tanečnější a je to Shakira ve featu s Burna Boyem, no prostě myslím, že už není potřeba víc doplňovat, než jenom pustit tu písničku. Pojďme na ní, pojďme tančit, pojďme užívat krásný letní večer.

0: Jukebox Radia Kiss pokračuje s Alexem. Víkend ještě nekončí, ještě máme několik hodinek před půlnocí, respektive hodinku a několik minut k tomu. Jinak potom od půlnoci na vás čeká Kuba Krabáč s nočními jukeboxy, takže dneska bude spoustu ještě písniček na přání. Ale teď budeme plnit jedno konkrétní přání, a to Štěpánovi. Štěpánové, slyšíme se. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Čau, tak ses hezky dovolal sem k nám do rádia, do Kisu. No a my jsme se s tebou bavili, že bys si rád písničku od Činasky, a vybrali jsme písničku Tabáček, tak mi řekni, komu ji pošleme.
1: Je to tak. Chtěl bych ji poslat všem kicákům, kteří mají prostě pohodu, klídek a tabáček.
0: Dobře, ty máš takovýhle pohodovej den dneska.
1: Ano, mám pohodovej den.
0: No super, tak to věřím, že ta písnička bude takovej parádní soundtrack tvýho večera ještě. A možná nejenom tvýho, ale i ostatních posluchačů Radia Kiss, kteří mají, přesně jak jsi to popsal, pohodu, klídek a tabáček. Tak jo, Štěpáne, měj se krásně.
1: Taky.
0: A budu se těšit zase někdy příště.
1: Taky,
0: tak díky. Jo, ahoj.

0: Kysáci, posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem na Radio Kiss a můžete se těšit na spoustu skvělé muziky. Jak dobře víte, tak my tady hrajeme ty největší pecky od let 90. milénium a dokonce i moderní pecky, který se nám krásně hodí do toho mixu, takže pokud si chcete užít a trošičku se rozhýbat, tak věřte, že s naším rádiem budete mít vždycky úsměv na tváři a vždycky na co tak trošku potrsávat a tančit. No a abyste věřili, že vám tady nekecám, tak se můžete těšit na další písničky jako třeba Kamarád a Be Mine nebo More and the Angels. Právě teď na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Láska je odpověď, neboli Love is the answer, to nám zpívali Morandy. A co budeme teďka zpívat dál, nebo možná jenom hrát, nebo poslouchat, to nám řekne už Hanka.
1: Ahoj, chtěla bych zahrát písničku Be My Lover a bude to pro Martina Hovorku, se kterou máme společnou akci 21. srpna v klubu Vagon ve Studence. Už se moc těším, už předtím jsme hráli před dvěma měsícama, takže věřím tomu, že to zase bude super a zdravím všechny kysáky, čau.
0: Tak Hani, posílám písničku tobě a taky Martinovi Hovorkovi, jestli nás teďka poslouchá. No a samozřejmě všem kysákům, kteří mají rádi skupinu La Bouche.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci opatrně, dálnice D3, 135. a 136. kilometr, oba směry pozastaven provoz, protože je tam uzavřen zhruba tak na 20 minut tunel z důvodu realizace přechodné úpravy provozu. Ale to není všechno, Daniel má pro vás další zprávu.
2: Zdravím do Kysu, chtěl bych nahlásit z Ústí směr Drážďany na dálnici u výjezdu na Teplice. Stojí tam odstavený auto na krajnici, lidi jsou v odstavným pruhu, pohybují se tam. Jsou bez vesty, tak opatrně, ať nikoho nesrazíte.
1: Jděte bezpečně opatrně.
0: Kiss. Radio Kiss.

Tak Kysáci, máme 10:45 a to znamená, že ještě hodinka a 15 minut jukeboxu se mnou a potom dalších 6 hodin nočních jukeboxu s Kubou Krabáčem. Ale teď už pojďme plnit další přání a já jsem se rozhodl, že tenhle okamžik to udělám trošku jinak. Já vám teďka připomenu telefonní číslo se ke mně do studia a první, kdo se dovolá, tak tomu to přáníčko splním. Takže 210 323 323, tak schválně.

0: Hele, já jsem vůbec nečekal, že se dovolám, takže já to nechám na tobě a písničku pošlem všem dobrým lidem.
1: Všem dobrým lidem, no tak jo, tak v tom případě posíláme.
0: Protože jsem z toho úplně vykulenej.
1: Dobře, no tak jo, hele, tak v tom případě dobře, dojeď, posíláme písničku všem dobrým lidem, no a já slyším, že jsi už docela s úsměvem na tváři, předpokládám, že jsi byl taky předtím, ale možná je teďka o něco větší, tak si ho uchovej hezky až do rána.
0: Okay,
1: tak jo, posíláme šťastnou cestu, měj se, čau, čau.
0: Čau, díky.
1: No a my posíláme písničku Duke Diamond a Ocean's Drive.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci, ve víkendových jukeboxech vám pouštíme písničky na přání. Jukeboxy, které si objednáte buď to skrz telefonní číslo 210 323 323, a pokud se vám podaří dovolat sem ke mně do studia, nebo který nám posíláte vlastně požadavky na aplikaci Rádia Kiss, kdy nám můžete poslat buď to hlasovou zprávu, anebo i textovky. No a pár takových textovek bych teďka rád splnil. Petra mi napsala: dobrý večer, prosím, zahrajte pro přítele Roberta písničku Schumacher od DJ Visage. Děkuji, vaše věrná posluchačka Petra. Tak Peťo, tobě to splním za malý okamžik, ale ty nebudeš jediná, protože Matyáš mi napsal: čus Alexi, prosím, zahraj mě Svaz českých bohémů, bylo by to pro tebe a pro všechny, co ještě nespějí, díky, čau. Takže Schumacher, Formule a Svaz českých bohémů. To je krásná kombinace na Radio Kiss.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Jukebox. Víkendový Jukebox.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Tak Kysáci, máme minutku po 11. hodině a to znamená, že ještě hodinku máme víkendové jukeboxy s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Chystáci, my pokračujeme ve víkendových jukeboxech, který už se nám pomaličku, ale jistě blíží ke konci, zbývá nám poslední hodinka. No ale já mám teďka velmi důležité oznámení, takže pozor, pozor, jo. Jestli mě teďka slyší Dory, Dája, Luky a Eliška, dostal jsem tady velmi důležitou zprávu od Lídy, předpokládám, že maminka. A mám vám vyřídit, ještě jednou opakuju, Dory, Dája, Luky a Eliška, že dneska nejedete na zatopený lom. Dneska se jede k moři, takže budete mít parádní léto u moře, jej! No a aby vám ta jízda k moři, opravdu to tak je, mám to tady potvrzený, jo, jako textem, takže věřte tomu na 100%. A aby ta jízda teda byla příjemnější, tak si pustíme i nějakou hezkou písničku a co to bude, nám řekne hrdý Slezan Štěpán.
1: Ahoj Alexi, prosím tě, mohl bys mi zahrát písničku od Voxela v naší ulici? Já jsem si na ní teďka vzpomněl, abych ho hrozně chtěl slyšet. Já když byl menší, normálně ještě jako děcko, třeba mi bylo 14, tak jsem ji poslouchal furt, si pamatuju. Ahoj, díky.
0: Tak Štěpáne, mám to připravený, no a vy si, kdo zrovna teďka jdete k moři, užijte si cestu k moři. Kdo nejede k moři, tak si užijte hezkou písničku na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. No a máme tady další přáníčka a teďka bych chtěl splnit přání všem těm, kdo dneska slaví narozeniny, protože těch zpráv jsem dostal víc. Jednu teďka přečtu. Zahraj prosím, když nemůžeš, tak přidej víc pro Mášu / Marin k jejím narozeninám. No a tady tu písničku já samozřejmě zahraju moc rád, ale nejprve, ještě než ji teda zahraju, tak holky a kluci, vy všichni, kdo máte dneska narozeniny, všechno nejlepší! Yes! Hodně štěstí, zdraví, ať jste stále usměvaví, ať máte kolem sebe jenom fajn lidi, kteří vám přejou, no a tak dále. No a teď už teda jdeme na písničku pro Mášu, když nemůžeš, tak přidej víc.

0: Kysáci, mám pro vás připravenou další písničku, tentokrát to bude Alesso a Becky Hill a Surrender. No a Alesso, on měl v půlce července svatbu, velkolepou svatbu v Itálii, kam si pozval spoustu svých kamarádů DJů. No a teď si představte, že na té svatbě byli DJové jako třeba Sebastian Ingrosso ze Swedish House Mafia, Dylan Francis, Marshmallow a nebo dokonce i Martin Garrix. Tak tito pánové, a věřím, že jich tam bylo mnohem víc, tito pánové tam byli jako hosté, jo. Tak si představte, jak asi vypadala party na svatbě u DJ Alessa. No, myslím, že to byl line-up jak na nějakým hodně topovým festivalu, nějaký Tomorrowland. No a frajer si to udělal takhle hezky na svatbě u sebe. No, můžeme mu jenom tiše závidět. Na druhou stranu, já myslím, že když si umíme takhle pustit hezký Radio Kiss, tak my vám pustíme Alessa a i další tady ty interprety, další DJ v té nejlepší kvalitě, tak, aby jsme si to užili úplně všichni.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jukebox
2: Radio Kiss.
3: Tak kysáci, máme 2 minutky po 11:30 a to znamená, že necelá půl hodinka nám ještě zbývá společně, ale pak dalších ještě 6 hodinek s Kubou Hrabáčem, ale pozor, teď tady nejsem sám, protože se do studia dovolal Patrik. Páťo, slyšíme se, čau.
4: Jasný, čau, slyšíme se, dobře se slyšíme.
3: Čau, hele, ty jsi mi udělal obrovskou radost, protože jsi vybral písničku, kterou já jsem tady do éteru vlastně Radia Kiss pouštěl úplně jako první den, když jsem nastoupil, respektive já jsem se představoval jako člověk, který má rád drumky. A do toho mi Roman Anděl říká, no tak to znamená, že něco takového by se ti to mohlo líbit, a pustil mi přesně Pendulum Tarantula, a to je ta písnička, kterou ty bys rád teďka poslechl. Pro koho ji pošleme?
4: Hele, pošleme ji fakt úplně všem na světě, úplně všem.
3: Úplně všem. No tak jo, tak všichni, hele, všem na světě, co to mají rádi, vy co to, no takhle, já nevím, jestli to někdo nemá rád. Ono to je zase taky rychlejší, není to možná pro každýho, ale
4: já bych věděl, kdo by to nemusel mít rád. Takový arachnofobici třeba.
3: Arachnofobici, to je pravda. Pokud máte problém s tarantulama, tak radši si to nepouštějte, mohlo by se ve vás něco zvláštního spustit. Ale jinak věřím, že vás to hezky nakopne. Ty někam jedeš domů, nebo...
4: Ne, já jedu pracovně do Německa.
3: Pracovně do Německa, tak potřebuješ ještě, aby byla prostě energie, jako energetáček, tak to zafunguje hezky.
4: Mám už za sebou jeden, no. Já jsem vám volal asi snad 50krát, 60krát jsem to zkusil.
3: Fakt, jo? Ano, ale povedlo se nakonec, to je důležitý.
4: Jo, trsil jsem to. Hezky. On hrál ten Miraj a nemůžeš přijít víc, tak jsem volal.
3: Hezky, dobře posloucháš, tak...
4: Jasný.
3: No tak jo, tak tím pádem posíláme Tarantulu, ty dobře dojeď, no a budu se těšit zase někdy příště.
4: Já už to mám za pár, 10 minut a jsem v cíli.
3: Paráda, tak to bude hezký, rychlej cíl s tou tarantulí.
4: Přesně tak, mějte se.
3: Tak jo, ahoj, čau.
4: Buďte zdraví všichni, čus.
3: No a my jdeme na tarantulu, Pendulum a pořádný drum and bass. Come on.

0: Posloucháte Juboxy na Radio Kiss s Alexem, víkendové juboxy, které nám pomalu ale jistě přecházejí do nočních juboxů, protože Kuba Krabáč už je ve studiu, už se na mě usmívá, kouká se na ten playlist, co jsem mu tady připravil za písničky a je z toho nadšený a ještě o to více těší, jaký písničky do toho přidáte vy. Ale teď si pojďme poslechnout, co nám poslal za hlasovku Pepíček, Josef, protože ten si přeje zahrát písničku, kterou zná jako z mládí a já mu docela rozumím, protože tuhle písničku mám sám moc rád.
1: Ahoj, tady Bebíček, abych se rád nechal zahrát písničku od Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Je to moje kultovka od 15 let, takže nějakých 27 let.
0: Pepičku, cítím, soucítím s tebou, protože je to i moje kultovka, miluju Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, System of DJs, here we go. No ale ne, pojďme si to pustit v originále, to totiž bude znít mnohem líp.

0: Brothers a Hey Boy, Hey Girl, muzika, která dohrála teda Alexi, ty nám tady teďka takhle o víkendu hezky hraješ.
1: No, hezky, veď, hezky.
0: Já jsem poctivě poslouchal zhruba od nějaké 10. hodiny a říkal jsem si, že hodíme nějaké téma, ale ty jsi mi teďka krásně vlastně nadhodil, že jsi spořídil DJskej pult.
1: Je to tak, kysáci, připravte se, protože s Alexi se stává opravdový DJ. Já jsem teda kdysi DJoval, takže malý zkušenosti s tím mám, ale to bylo už jako tak dávno, že už vlastně můžu začínat zase od začátku. A koupil jsem si fakt jako parádní pult, takže úplně se na to těším, prostě, že si budu udělat, vytvořím si ty playlisty a vlastně nějaký způsob se s tím pohrám. No mám jakoby, mám cíl, že se dostanu na nějakou kysáckou party a že bych tam dostal ten svůj malý slotíček a zahrál něco hezkého našem kysáku.
0: Takže říkáš, že za rok se uvidíme na Tomorrowlandu, jo?
1: Ano, takhle postupně, jo, jakoby začneme třeba s něčím jako Beats for Love a potom budeme za 2 roky na Tomorrowlandu.
0: Hele, a jaký styl hudby bys chtěl třeba hrát?
1: Hele, to je strašně těžký, protože já mám třeba hodně rád house, ale zároveň mám rád jako i drumky, mám rád i techno, mám rád i jako hity prostě 90. let, mám rád i Millennium, jako to bude fakt těžký.
0: Takže když tady teďka nachystám třeba Skrillex, tak něco takového bys jako rád zahrál.
1: No to jo, ale prosím tě, já na Skrillex hlavně chci dorazit, on bude, ježišmarja, v tom, na Zigetu, co je v Maďarsku, v Budapešti, a on bude mít vystoupení a jako přemýšlím, že tam jako si zajdu na něj podívat, protože to je prostě jako luxusní zážitek, no.
0: Wow.
1: Dokud ještě vystupuje ten klučina.
0: Teda, no každopádně, Alexi, děkujeme ti za víkendové noční takhle juboxy, nebo večerní juboxy, aby byl přesnej, a za chviličku kysáci začínají noční juboxy a jen a pro tebe teda Skrillex.
1: Oh, děkuji, Kubi, děkuji.
0: Ahoj.
1: Čau, čau, hezkou noc.
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Je tu nový pracovní týden a s ním i první srpnové noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte pondělní noční juboxy, máme 3. srpna, je den vodního melounu a den přátelství. A zároveň Miluše mají svátek. A Miluše znamená milá nebo příjemná. Tak holky, doufám a věřím, že to tak máte. Já jsem si tady přichystal tenhle ten podkres, protože mě tady zdraví Tomáš ze Saudské Arábie a zároveň vybírá New Religion, což je muzika, která za malý moment poběží. Ale já jsem si říkal, že bych chtěl vědět, kdo teďka takhle v noci ladí Radio Kiss. Tak pojďme schválně teď provětrat naší telefonní linku 210 323 323. Pojďte někoho pozdravit, ať víme, jestli pracujete nebo jste právě teď na dovolené. Tak schválně otevírám brány a volejte telefonní číslo 210 323 323. Už vidím, že volá někdo. Radio Kiss, Kuba, kde se dovolal? Ahoj.
1: Ahoj, Andreas.
0: Andreasi, kde nás teďka ladíš?
1: Prosím tě, teďka jsem vyrazil do pracovního procesu tady z Jihlavy.
0: Aha.
1: A takže někde zde jedna, no, směrem na Moravu.
0: A dovolená nějaká už byla nebo bude?
1: Až někdy po prázdninách, až někdy v září.
0: A kam bys chtěl takhle zamířit?
1: No, něco, nějaká motodovolená někde tady.
0: Jasně.
1: U Čechách a blízkém okolí.
0: Super, děkuji, že ses ozval. Jdeme zvednout další číslo. Ahoj. Radio Kiss, Kuba, kde se dovolal? Ahoj.
2: Dobrý den, tady Beatluf.
0: Beatluf, slyšel jsem, jo. Zeptám se i tebe, jak trávíš teďka takhle pondělní noc? Jseš někde na dovolený nebo v práci?
2: Vrátil jsem se z dovolený a teď s kámošem projíždíme městem.
0: Hezky. A chtěl bys takhle pozdravit někoho přes ETR Radio Kiss?
2: Určitě.
0: Povídej.
2: Určitě moji rodinu a mýho kámoše Tomáše, se kterým se teď projíždíme městem.
0: Dobrá, tak díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky.
0: A pojďme do třetice, tady zvoní telefonní číslo. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, Mára, čau.
0: Máro, a co ty a dovolená? Byla nějaká, bude?
3: Jo, byla, ještě bude.
0: A kam se třeba chystáš?
3: Já jsem teď momentálně v Bratislavě.
0: Aha.
3: Teď jsem to tady zaparkoval a dělám pauzičku, poslouchám Kiss.
0: Jasně, já chtěl bys pozdravit takhle někoho při se, tedy Radio Kiss.
3: No tak vole, možná všichni kysáky, pardon.
0: Dobře, měj se zatím krásně, díky, že jsi zavolala. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, měj se.
0: A samozřejmě kysáci, cesta sem do studia je právě jasná. Telefonní číslo 210 323 323 nebo mobilní aplikace Radia Kiss, ať víme, jaká bude další muzika. Kiss.

0: Český Jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210-323-323, jak jsem říkal, je jedna ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A když už jsme v těch 90. tak si jednu dáme. A jaká to bude, to nám rozradí David. Davide, ahoj.
2: OK, tak brci, dáme si Yo, Feel the Flow, Kepa, Sabala, no, tic, tic, tic, yes?
1: Páni, to je energie. Dave, jak trávíš pondělní noc?
2: Hele, úplně dokonale, dali jsme si s kamarádama beach volejbal a teď se válím ve výřivce. A zítra mám home office, takže bomba.
1: Dobrá, chtěl bys ještě někoho takhle ty pozdravit přes ETD Rádia Kiss?
2: Jo, posílám Píšťalce a Míše a Ádě a Lence na beach volejbal.
1: Wow. A já ti posílám nejenom song, ale i naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou, protože to je odměna pro každého,
2: super,
1: kdo se dovolal
2: na
1: poprvý.
2: Vstávku.
1: Dobře, měj se krásně, díky, že jsi zavolal.
2: Díky, čau, miluju vás, čau, ahoj.
1: A jaká bude Kisáci další muzika? Dejte vědět třeba prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: Dok, dok.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a my se teď přesuneme do Chorvatska, protože v Chorvatsku to teď není úplně veselé. Kort na jihu směrem od Černé hory už se třetí den tvoří i desetihodinové kolony. No a mě to vlastně napadlo, kysáci, se vás na to zeptat, protože jsem si všiml, že i na Instagramu tohleto řešíte. Jak dlouho jste třeba vy zůstali někde trčet v kolonách? Protože co si budem, teď je ta druhá polovina prázdnin a některé státy měly vlastně v červenci, neměly vlastně volno, měly školu, měly práci a podobně a naopak jim začínají právě prázdniny počátkem srpna. Takže potom to na silnicích vypadá víc než zajímavě. A tohle je otázka na vás takhle kysáci. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte mi vědět, jaká byla vaše nejdelší kolona. Kde jste zůstali takhle třeba trčet? Já si myslím, že dnes bychom výjimečně mohli udělat takovou změnu a dát třeba nejlepší hlasovce odměnu v podobě naší noční samolepky s logem Rádia Kiss a se sovičkou. Tak využijte tlačítko soutěž a dejte vědět, jak dlouho jste někde zůstali trčet. Teď si ale dáme 90. klasiku. Tohleto je Days a Superhero.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Felix Jaén a Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Možná některý si říkáte, když zůstanete vyset někde v kolonách, právě i tenhle ten název. Já se vás vlastně ptal, jak dlouho jste zůstali někde trčet, protože v kolonách teďka zůstávají řidiči kolikrát v Chorvatsku, v Itálii a v dalších zemích, které právě jsou takovými těmi destinacemi pro dovolenou. Foxy, jak jsi to měla ty?
1: Ahoj, moje nejdelší trčení v koloně trvalo 9 hodin. A bylo to na německé dálnici, když kus před náma hořel kamion.
0: Teda.
1: Jinak jako řidič z povolání jsem na čekání a trčení v kolonách poměrně zvyklá, ale tohle byl fakt masakr.
0: Karle, kolik ty?
2: Ahoj Kubí, my jsme včekali s tátou v Německu až 12 hodin v kolonách. Čau.
0: Pane jo, teda 12 hodin. No za chviličku si samozřejmě dáme v další vaše hlasovky, teď jdeme plnit hudební přání podle vás.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
0: Ozvala se mi tady Petra, která píše: zahraj prosím pro moji partnerku Míšu na noční se vzkazem: máme už půlku za sebou, miluju ti miláčku, tvá Peťka. No a co budeme hrát, to nám prozradí Vítek.
4: Zdravím všechny kysáky, tady Vítek, se mnou je tady Tomáš. Chci zahrát pro všechny kysáky, co jsou vzhůru ještě takhle pozdě večer, všem do práce, všem řidičům, a poprosil bych o zahrátí písničky Turn the Lights Off.
0: Řekl jsi mi název, ale neřekl jsi mi od koho, nicméně předpokládám, že bys chtěl nechat zahrát něco takového. To je muzika, kterou tady z Kisu samozřejmě moc dobře znáte, ale já tady mám takovou, řekněme, nadupanější verzi. Takže teď si dejte volume doprava, protože tohle to bude opravdu pořádná jízda.
3: Radio Kiss.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Ladíte pondělní noční juboxy a já jsem Kuba Krabáč. Ptal jsem se vás zároveň na to, jak dlouho jste zůstali někde trčet v koloně, jak dlouho to bylo, kolik hodin to trvalo. Matyáši.
1: Ahoj, no tak my jsme v koloně stáli třeba 7-8 hodin a to kvůli tomu, že celníci bylo jako fakt o půlnoci a i tak tam bylo přes 200 aut a celníci prohledávali úplně každý kufr, každou věc, tak proto jsme tam stáli třeba 8 hodin, tak.
0: Pane jo, teda Frederiku, jak jsi to měl ty?
2: Ahoj, tak moje nejdelší čekání bylo na D1 z Prahy do Brna, kde se vytvořila kolona na večír okolo 5. hodiny a museli jsme na té dálnici i spát. Já sice v kamionu, mě to problém nedělalo, ale strašně jsem litoval ty lidi v osobních autech.
0: Je to tak, Frederiku, já jsem taky takhle zažil kolikrát kolonu, která byla opravdu na několik hodin a panečku, to člověk prostě nechce zažít, protože to zkazí samozřejmě cestu třeba na tu dovolenou. No ale říkal jsem, že tu nejlepší, nebo ten nejlepší zkaz odměním naší samolepkou. Napsala mi Nikola a myslím si, že si to zaslouží. Ahoj, v pátek v noci jsme vyrazili do Chorvatska a stáli jsme v koloně 100 km. Celou dobu jsme jeli tak z největší rychlosti okolo 20 km hodině, ale spíše to stálo. Po 100 km v koloně nám umřel Superb a 200 km před cílem nás museli odtáhnout na odtahovce zpět do České republiky. Právě teď jsme na cestě druhým autem v pátek a v sobotu už nikdy. Teď jsme sami na dálnici, zdravíme do kysu, ladíme celou cestu, jsme cca 400 km před cílem a znovu a opět. Já tady ještě sklumím trošičku skútry, protože zároveň to je muzika, která putuje pro Ivetu, která píše: Dobrý večer, Radio Kiss. Dnes posloucháme celou cestu z Francie, máme za sebou 1400 km a díky vašemu rádiu se jede mnohem lépe. Zdravíme všechny, zbývá nám už jenom 160 km a proto prosíme o zahrání čehokoliv od skupiny Skútr. Tohle je Skútr 4 AM na Kissu.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: Rose a Bruno Mars nás přiblížili k jedné hodině raní a kysáci. My máme před sebou ještě dalších 5 hodinek hudby podle vás.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Yes. It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: práci, možná máte před sebou naplánovanou dovolenou a možná někteří naopak už dovolenou máte za sebou, stejně jako Lukáš. Luky, vítám tě v éteru, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Ty jsi mi prozradil, že se stoulal někde spíš po okolí. Co jsi třeba navštívil, co jsi viděl?
1: Spíš takový na kolech, tím většinou takový pojistky.
0: Mm-hmm. Pojďme ale k muzice. Chtěl jsi groove coverage. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
1: Určitě k tobě do studia.
0: Děkuju.
1: Tak pro všechny kolegy Škodováky do Mladí Boleslavy a pro naši noční letku.
0: Luky, děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Měj krásnou klidnou pondělní noc. Ahoj.
1: Taky děkuju. Ahoj.
0: A teď už groove coverage na KISu.

0: Noční Jukebox.
1: Jdeme plnit další hudební přání podle vás. Ozval se Robin, který píše: Nazdárek kysáci, jedeme s kamarády z finského rally domů, asi rally možná. Máme před sebou ještě 16 hodin jízdy, prosím o nějakou pořádnou nakopávačku pro řidiče. Díky, Robin. A jaká nakopávačka to bude, to nám prozradí Mario.
2: Čau Kubo, hezký večer do studia. I všem kysákům, zahraj nám prosím tě Underworld Born Sleepy. Jdu po dovolený do práce a vůbec se mi nechce, tak ať mi to utíká. Díky, čágo Mario.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Jedna hodina 25 minut k tomu stále ladíte pondělní noční juboxy. Kysáci, pamatujete si na vysokého boxera Ivana Draga, který v roky 4 dal Sylvestru Stallonovi opravdu pořádně zabrat? Tak ano, tenhle ten švédsko-americký herec Dolph Lundgren dorazí do Prahy. Konkrétně 12. prosince a můžete ho vidět na Slovanském domě v sále Empire Hall. A bude to vlastně v akci, která se jmenuje Noc s legendou. Tohle je ta vlastně série, už je vlastně v Praze po několikáté, mohli jste tady vidět vlastně několik vlastně herců a celkově celebrit, jako třeba Mike Tyson nebo třeba Schwarzenegger. No ale samozřejmě lidi trošičku kritizovali tu cenovku. Takže ta cenovka bude trošičku ličtější a můžete právě Lundgrena vidět od 990 korun až po 4990 korun a za tuhle tu cenu máte možnost i osobního setkání. Tak by mě kysáci zajímalo, jestli byste takhle vyrazili za tímhletím blondětým, vysokým, svalnatým hercem. No dejte vědět pomocí mobilní aplikace Radio Kiss.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Jedna hudební pecka střídá druhou a o tu další se postará Kroly. Kroly, vítám tě v éteru, ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
1: Ptát se na to, jak trávíš noc, je samozřejmě zbytečné, tak pojďme rovnou k hudebnímu přání. Chtěl jsi Mark O, Because I Love You. Komu to chceš věnovat?
2: Jako vždycky, kluku z Bentony Prime, to nočně letku pro tebe a hlavně pro jednu kočičku. Ona bude vědět, kdo to je.
1: Máme za sebou víkend, jak jsi ho strávil?
2: Výborně jsem měl volno, byl jsem na oslavě narozením a ještě dneska mi není nejde.
1: Ajajajajaj, taky jsme oslavovali narozeniny, takže s tebou, kamaráde, moc soucítím, skončili jsme asi v 6 ráno. Pojďme ale k muzice, užij si muziku a měj krásnou pondělní noc. Ahoj.
2: Čau. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Je to tak, kysáci, každou všední noc od pondělí až do pátku se vždy od půlnoci do 6. hodiny raní můžete těšit na noční jukeboxy, kde vy vybíráte ty největší pecky od let 90. až po současnost. Stejně jako třeba Láďa.
2: Ahoj Kubi, tady je Láďa z Vysokého sedliště, momentálně ze Stocké nemocnice z práce. Prosím tě, zahraj pro mě a pro náš tady tým chirurgický od Imperia Cyber Dream. Bude to pro tebe a pro všechny kysáky, co teď v noci poslouchají, co jsou v práci nebo někde na cestách. Děkuji moc, ahoj, čau.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, teď už ale Imperio Cyber Dream na Kissu.
3: Welcome to Cyber Dream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination.

0: Druhá hodina raní je za dveřmi a v další hodině se můžete těšit třeba na Lubegu nebo September Cry for You a nesmí chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.